0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady se Lucie, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiště! To ten já, to prvná, ale ne!
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo?
2: Iveta, ahoj!
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: No,
0: jsme Evropa 2.

Si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červen.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy.
6: Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Dobré ráno, 6.01 je aktuální čas, posloucháte Evropu 2 a my jdeme na čerstvé zprávy. Pokračuje Káťa Podraská.
1: Krásné dobré ráno. Od 1. července nepotřebují ženy od 45 let pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf se bude možné objednat přímo. Oznámila to Všeobecná zdravotní pojišťovna. Žádanka bude dál potřeba, ale vystaví ji přímo mamografické centrum. Kyjev a další ukrajinská města v noci na dnešek zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. Jen v metropoli je podle agentury Reuters 5 zraněných. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo své stíhačky. Útoky následovaly několik hodin potom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko připravuje další rozsáhlý útok proti Ukrajině. A my už teď slovo předáváme Lucce.
2: Cestování Prahou bude složitější. Metro C se od soboty uzavře po celém centru Prahy na 6 dnů. Kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení nepojede od 4. do 10. července. Konkrétně půjde o úsek nádraží Holešovice Pražského povstání. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Spojených států v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Dalším soupeřem domácího výběru bude Belgie a to zítra ve 2 hodiny ráno.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hlavními tahy byste v tuhle chvíli měli projet plynule a bez komplikací. Opatrně snad jenom na D1 na kilometru 194 ve směru z Prahy k polským hranicím. Srazily se tady dva nákladňáky.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká klidnější počasí. Přes den nás bude provázet převážně polojasné až skoro jasné nebe. Na východě bude na začátku ještě zvětšená oblačnost s ojedinělým deštěm. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 22 až 27 stupňů, na jižní Moravě až na 29 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy. Teď už si slovo na Evropě 2 přibírá Kuba Štěpán.
0: Je to tak. Vstávání bylo příjemnější. Hudebně nás rozprobere Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Chybět nebude ani Dasha nebo Yusei, Jack Styles a Ion. Tak ať už jste kdekoliv, přejeme dobré ráno a buďte na dosah. My jsme Evropa 2.

0: Posloucháte čtvrteční ráno Evropy 2, aktuální čas 6.18. Rozchody a rozvody bolí vždycky, ale u mužů bývá ten náraz někdy tvrdší, než se zdá. Ne proto, že by ženy trpěly méně, spíš o tom častěji mluví. Mají kamarádky, oporu, ventil. Muži se často vystačí s větou "jsem v pohodě", což v překladu někdy znamená, že uvnitř hoří stodola, ale navenek se jenom kouká na sport. Hodně mužů má navíc partnerce nejenom lásku, ale i nejlepší kamarádku, důvěrnici a pevný bod. A když skončí vztah, nezmizí jenom romantika, ale i pocit bezpečí. A čím delší vztah, tím těžší návrat do vlastního režimu. Často je problém i v tom, že rozchod nepřijde pro oba ve stejnou chvíli. Jeden už o něm měsíce přemýšlí, druhý má pocit, že to přišlo z ničeho nic, protože tam, kde jeden vysílal signály, druhý viděl jen běžný provoz. A jaká je vlastně pointa tohohle celého vstupu? Mluvit jasně, včas a bez hádek. Vztah není úniková hra, kde si má druhý domýšlet, že nic se neděje, znamená za chvíli balím kufr. A hlavně věta "jsem v pohodě" je ve vztahu asi jako kontrolka motoru přilepená samolepkou. Chvíli to vypadá dobře, ale daleko se s tím nedojede. Hezké ráno přeju, tady je vaše Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože jsem takový idiot, že už po druhé... Za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
9: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
2: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: vě, kde to stojí.
1: Je 6.32, Káťa sleduje dopravní situaci, jak to momentálně vypadá.
2: Tak s komplikacemi počítejte aktuálně na D8 na příjezdu do Prahy. Od zdib se totiž sune kolona kamionů, a to až do Kbelské, kde už dnes začínají pracovat silničáři. No a pozor taky na D7 ze Slaného do Prahy, popojíždí se od 3. kilometru. K omezení u letiště je to asi na 10 minut.
1: Tak ať už razíte kamkoliv, buďte opatrní a dejte se do uší další várku Maxima muziky. Zazní The Silver Spoons a Aiko nebo i Steven Sanchez. My jsme Evropa 2.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Pozor, vyplouváme! Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Brzda Evropy 2, Nasty, Arny, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní takzvaně.
0: Na Evropě 2.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
1: No, povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
1: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Ladíte čtvrteční ráno Evropy 2, 6.45 je aktuální čas. Po těch vedrech a bouřkách to vypadá, že léto na chvíli sundá nohu z plynu. Kdo čekal další tropy, možná bude lehce zklamaný. Příští dny už se teploty přes 30 moc hrnout nemají. Spíš to bude kolem 20 až 25 stupňů. A k tomu se přidají mraky, přehánky, občasný déšť. Takže místo opalovacího krému se zase může hodit deštník. Dobrá zpráva je, že pršet by nemělo pořád a obloha se má postupně protrhávat. Léto samozřejmě nekončí, jo, naopak, dá se říct, začíná. Jen si po těch 40 nejspíš dalo pauzu, otevřelo okno a řeklo si, že takhle už teda ne. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Evropa 2. 8

0: Posloucháte Evropu 2, je 7 ráno, na řadě jsou nové zprávy a s nimi přichází Káťa Podraská.
1: Krásné ráno. V Praze odstartovalo jedno z největších dopravních omezení letošních prázdnin. Rekonstrukce Kbelské ulice výrazně omezí provoz na vytíženém tahu mezi Cínoveckou a Novopatskou. Silničáři doporučují řidičům sledovat objízdné trasy a počítat s časovou rezervou. Práce potrvají zhruba do poloviny srpna a podle silničářů mohou způsobovat dlouhé kolony i na okolních silnicích. Nejkratší film letošního mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude mít 4 minuty. Nejdelší trvá přes 3 hodiny. Celkem diváci na festivalu uvidí 137 celovečerních filmů. Na jeden večer se pak promítání vrátí do Mariánských lázní na Chebsku, kde filmová přehlídka ve druhé polovině 40. let minulého století začínala. A teď už se podíváme za Luckou.
2: V Karlových Varech začne v červenci po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu oprava vřídelní lávky. Rekonstrukce bude stát 30 milionů korun bez DPH. Opravy potrvají necelý rok, skončit by měly v červnu 2027 před dalším ročníkem filmového festivalu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. Utkání začne v 21 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S komplikacemi počítejte na D8 na příjezdu do Prahy. Od zdib se sune kolona kamionů, a to až do Kbelské, kde už začínají pracovat silničáři. No a pozor taky na D7 ze Slaného do Prahy. Popojíždí se od 3. kilometru k omezení u letiště, je to asi na 15 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa2, jak je venku?
1: Dneska už nebude pršet a nebude ani tolik mraků jako včera, ale tropy se nám dnes na teploměrech taky neobjeví. Bude převážně polojasno s maximálními teplotami v rozmezí 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Jsme rádi, že je čtvrteční ráno za tem 2. července, užíváte s Evropou 2. Z maxima muziky zazní to je Cruz a Florida, Shakira, Belle, nebo i Deep End, Samfeld a Outliers. Tak držte vlnu Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: 7.20 máte v uších Evropu 2. Občas stačí pár drobností a hned máme pocit, že jsme na život vyzráli. Třeba když pravák zkusí občas zapojit levou ruku, génius z něj přes noc nestane, ale mozek aspoň na chvíli vypadne z autopilota a musí se trochu snažit. Pro mě funguje hudba při cvičení, neodmaká to za vás, což je škoda, ale umí dodat tempo, zlepšit náladu a výkonu pomoct. Kdo si dá před sportem kávu, může tělu trochu přitopit pod kotlem, jak se tak říká, kofein při pohybu podporuje výkon i spalování tuku. Chytřejší se dá být dokonce i v obchodě. Ne vždycky se vyplatí brát první věc v úrovni očí, protože právě tam často končí zboží, které má být nejvíc vidět. Někdy se proto vyplatí kouknout níž nebo výš a ne. Není to ztráta důstojnosti, jenom levnější nákup. Banán z vás neudělá chodící slunce, ale díky živinám může náladě trochu pomoct. Krátký šlofík přes den zase umí nakopnout pozornost, hlavně když teda netrvá půl odpoledne. A poslední rada, hlavně pro chvíle, kdy je člověk nervózní, konkrétně za volantem, nejdřív dýchat, potom řadit. A teď malý zvukový důkaz, že ne vždycky to jde v tomhle pořadí.
1: Sedněte si, budu řídit. Dohaz.
2: Nastav uši hvězdám.
3: Czech Republic, I'm Behe on Evropatvia.
4: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
5: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
6: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
2: Evropa 2.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
10: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

2 vysílá živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 7.31 je aktuální čas, posloucháte čtvrteční ráno na Evropě 2 a pojďme zkontrolovat, co se děje na silnicích. Jak to vypadá, Káťo?
2: No, záchranné složky aktuálně zasahují u nehody osobního auta a cyklisty v Brně v Líšenské ulici. V Brně se pak srazila taky dodávka s osobním autem, tentokrát v ulici Dlážděná. No a s velkou opatrností projíždějte na 190. kilometru D1 ve směru do Prahy. Na vozovce leží totiž nebezpečná překážka a v místě se prudce vybočuje.
1: Dobře, tak ať už jedete kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu do cíle přejeme. Evropa 2.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
10: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu.
12: Dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy.

0: forgot the ring. Ladíte čtvrteční ráno na Evropě 2, taky v 8 hodin pro vás má Káťa Řígová čerstvé zprávy, pojďme na ně.
1: Krásné dobré ráno. Rekordní vlna veder je u konce. Po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu. Přibude také oblačnosti a srážek. Na začátku příštího týdne se může ještě ochladit a srážky budou pravděpodobně četnější. Japonsko hledá způsoby, jak zvládnout rostoucí počet zahraničních turistů, kteří v zemi stále častěji způsobují přetížení známých památek. Jedním z uvažovaných řešení je podle deníku The Guardian systém dvojího vstupného. To znamená, že by cizinci platili více než místní obyvatelé. A teď už zamíříme do regionu.
2: Kolín pokračuje s pilotním projektem soukromých předzahrádek u přízemních bytů na sídlišti v Hrnčířské ulici. Záměr nabídnout lidem otevřené a dosud nevyužívané plochy mezi bytovými domy představilo město poprvé letos v únoru. Následovala další setkání, kde se město a zájemci dohodli na konečné podobě projektu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta se postaví na centrálním dvorci obhájkyni titulu Polce Ize Świątekové. Jejich duel se uskuteční od 14 hodin a 30 minut.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Záchranné složky zasahují aktuálně u nehody osobního auta a cyklisty v Brně v Líšenské ulici. V Brně se pak srazila taky dodávka s osobním autem, tentokrát v ulici Dlážděná. S velkou opatrností pak projíždějte na 190. kilometru D1 ve směru do Prahy. Na vozovce leží nebezpečná překážka a v místě se prudce vybočuje.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká klidnější počasí. Přes den nás bude provázet převážně polojasné až skoro jasné nebe. Na východě bude ze začátku ještě zvětšená oblačnost s ojedinělým deštěm. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. Ze zpráv je to všechno. Teď už se užijte ráno na Evropě 2 s Kubou Štěpánem.
0: Káťo, děkujeme. Z hudebního jména nabídnu do dalších minut Miley Cyrus, We Are Domy, chybět nebude ani Kygo, Kalita Griffin nebo Jelly Roll. Tak ať už jste kdekoliv, přejeme krásné ráno ve společnosti Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, je 8.19. Napadlo vás někdy v práci, že tohle asi nebude vaše životní finále? Je teda zajímavý, že v době léta, v době prázdnin přichází v uvozovkách lehce negativní myšlenky tohoto typu, evidentně to ovlivňuje i změna chodu v práci. Tak možná jste jenom v mezistanici právě mezi tím, kde jste teď a tím, kam se chcete dostat. To je důležité si uvědomit. Kate Winslet před Titanicem pracovala v lahůdkářství, Brad Pitt zase mával lidem v kostýmu kuřete před fast foodem a například Jennifer Aniston ještě před přáteli rozvážela zásilky na kole po New Yorku. Takže jestli vás současná práce úplně nenaplňuje, neznamená to, že jste mimo trasu. Možná jste jenom v kapitole, která ještě nemá potlesk, ale jednou bude dávat smysl. A když to z kostýmu kuřete šlo až do Hollywoodu, tak si říkám, z pondělní porady se určitě dá přežít minimálně do pátku. Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Od rána sledujeme situace na silnicích, teď je 8.32. Kde to vázne, Káťo?
2: Bouralo se na silnici číslo 35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové. Na kilometru 152 narazilo osobní auto do svodidel. Na místě zasahují záchranáři a projet se dá pouze pravým pruhem. S časem navíc pak počítejte taky na D1 na trase Praha-Brno. Na kilometru 163 začíná kolona kamionů. Nesouvislá kolona popojíždí až do omezení u D2.
1: Se dívám, co nás čeká v rámci Maxima muziky. Zazní teda, nebo jedeme já, no David. Tak a když to kdekoliv přejeme, hezké ráno. Tady je vaše Evropa 2.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: Evropa 2.
0: Maximum muziky.

0: 8.46 je aktuální čas, posloucháte prázdninové ráno na Evropě 2. Fancy už je tady se mnou, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Rozvrkočená.
1: No, ježíš, teď jsem zjistila, jsem poprvé promluvila dneska, dobré ráno neznílo jako, že je dobré. Ale je
0: to je takovej ten, moje Ivča, když
1: ty máš taky Ivču?
0: Já mám taky Ivču.
1: Každý má svůj Ivču.
0: Tak mi vždycky řekne, je, ty máš ještě takovej ten ranní hlásek a je to přesně takový to, dobré ráno.
1: No, tak jo, snad se rozmluvíme i s koťákem za chvíli.
0: Samozřejmě, takhle, máš na to od teď 13 minut.
1: Lodyha, lodyha, lodyha, lodyha.
0: Já mám takový trošku vulgárnější z konzervatoře, ale...
1: Tak pojď, no pojď, pojď, nauč mi něco.
0: Utlučtu.
1: Utlučtu.
0: Udubu.
1: A koho? To nemůžu
0: ukazu,
1: říct.
0: To je symbol.
1: No, no, no.
0: Jo?
1: Utlučtu, píp, udubu.
0: Udubu.
1: A dál?
0: Zuzano.
1: Zuzano.
0: Ty krávo.
1: Ty krávo.
0: A by to posunělí.
1: Ono to dneska půjde.
0: Ono to 100% půjde. Káťa připravuje aktuální zprávy na 9. hodinu, čekáme, až přijde koťák. No a vy si budete moct užívat swingové příjemné...
1: Mluv, já se už rozmlouvám.
0: Nicméně vám všem krásný dopoledne ve společnosti Evropy 2, je to vaše. Ivčo, ahoj.
1: Těším se.
0: Ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Odbyla 9:00, posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky a teď už zprávy a Katka Podraská.
2: Krásné dobré ráno. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipovaní. Údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od 1. července se to ale změnilo. Komora veterinárních lékařů totiž spustila centrální evidenci psů, do které musí své čtyřnohé mazlíčky nechat zapsat všichni chovatelé. Zápis ovšem není automatický. Musíte o něj svého veterináře aktivně požádat. Odchod ze zaměstnání a hledání nového pracovního místa zvažovala v prvním pololetí více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem případné změny místa jsou pro 56% pracovníků špatné finanční podmínky, následované negativním pracovním prostředím a špatným vedením. Vyplývá to z průzkumu provedeného agenturou Kantar pro personální agenturu Randstad. A teď už Lucka.
3: Řidiči na Rychnovsku se potýkají s dalším dopravním omezením. Na začátku týdne odstartovala oprava kilometrového úseku silnice 1/11 přímo v Česticích, tedy na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Ostravou. Práce si tady vyžádaly částečné uzavírky a provoz je řízen kyvadlově. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. V souboji o čtvrtfinále narazí na spolupořadatele turnaje Spojené státy americké. Jejich souboj je na programu od 2 hodin ráno.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na silnici číslo 35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové. Na 152. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Na místě aktuálně zasahují záchranáři. Projet se dá pravým pruhem. No a s časem navíc pak počítejte. Na D1 na trase Praha-Brno na kilometru 163 začíná kolona kamionů. No a nesouvislá kolona popojíždí až do omezení u D2.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska už nebude pršet a nebude ani tolik mraků jako včera, ale tropy se nám dnes na teploměrech taky neobjeví. Bude převážně polojasno s maximálními teplotami v rozmezí 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už startuje maximum muziky s Ivčou a Koťákem.
5: No tak já bych rád řekl, že tady pro vás mám romantická témata a okouzlující.
6: Já zase hudební. Je takhle, takhle ty na mě porádu, ale chytře.
4: Evropa 2.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita na Evropě 2, 9 hodin 12 minut, my vás zdravíme. Mimochodem tenhle ten single podle mě hraje ve smyčce v každém jednom hotelovém rezortu v Egyptě, v Hurgádě někde, prostě kdykoliv vidím nějakého animátora, tak tohle je single, který 100% bude hrát.
1: A ty se divíš, tam je cítit ta láska, kdy ty dva spolu chodili, oni zpíval Señorita, ona já jsem tvoje Señorita, Shawn Mendes a Camila Cabello tenkrát spolu chodili.
0: A Shawn Mendes se ti pochopitelně jako chlap líbí.
1: Mně se líbí i Camila.
0: Já ho teda loni viděl na Sigetu a líbí se mi taky.
1: Že jo? Takže komu by se Shawn Mendes nelíbil?
0: Dneska to otevřeme.
1: Vy jste stejný typy.
0: Jsme. Tak děkuju moc. No. My to dneska otevřeme takovým romantickým tématem, řekl bych, nebo já ho zakončím romantikou. Kdo je rooftoper, víme? Víš, kde je rooftoper?
1: Rooftoper.
0: Ano, rooftoper. Kde je rooftoper?
1: No tak to nevím.
0: Prosím tě, rooftoper je člověk, který nelegálně leze na výškový budovy.
1: Jo? Já vím, co už chci říct.
0: Už kam směřuju. Mm-hmm. No tak teďka jsme tady měli pár, který vlastně společně vylezl na Empire State Building úplně až na vršku té antény, jo. Tam vyvěsili vlajku, na té vlajce bylo napsáno, až síla lásky překoná lásku moci, svět pozná mír. A aby to mělo jako úplně sladkou tečku, tak potom, co to vyvěsili, tak si jeden z těch rooftoperů kleknul na koleno a požádal svoji holku o ruku.
1: Ne, ne, to si děláš
0: srandu. Moc hezký, moc hezký.
1: Počkej, já to ráno viděla, teda oni mají na sobě nějaký masky černý, je to ono?
0: Ano, je to ono.
1: Jsou nádherný úplně, i když mají ty masky teda, ale on jí fakt požádal nakonec.
0: Vanja Birkus a Angela Nicolau, je ta dvojice, oni jsou poměrně známí, myslím, že se u nich buď to natáčí nějaký dokument, nebo
1: natočil
0: že
1: už.
0: Byli součástí dokumentu na Netflixu, no a tohle to udělali jako pěkný teda. Tohle to se těžko překonává.
1: A tady vždycky vyjde na povrch to téma té svatby, ty si to sám teda děláš, promiň. Protože u vás se asi doma čeká, že někdo někoho požádá.
0: Nečeká.
1: Je to teda, jestli Lucie posluchá, je to nějaký návod pro ní, aby ti na nějaký výškový český
0: jo,
1: budově.
0: Lucka má závratě a taky to bude výborný nápad.
1: Koťák za rok na ještědu.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
6: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
7: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
8: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2. Dopolední maximum muziky s Ivanou a Koťákem. Teď dospívala Charlotte Gott, o který se teď mluví hodně v posledních měsících. Tak asi si zaznamenal, že vydala album, nafotila nějaký krásný fotky, projede časopis, teď má venku tady ty jako nový jako singly, klipy, moc jí to sluší, no a někdo se vyjádřil k tomu, co ona dělá a jak, teď se to jako strašně řeší, ale já bych asi i řekla, že ten bulvár opět udělal jako takzvaně z něčeho...
1: Z komára velblouda,
0: protože někdo, kdo napsal pro ní už jednu písničku, a nevím, jestli víš, kdo to napsal tohleto. Může se stát.
1: Tak já typu Richard Krajčo.
0: Je to Richard Ježišmarja, Krajčo.
1: Já jsem ale dobrý.
0: Nikdo to neví, Koťáku, nikdo to neví. No nic, ale tady tu krásnou věc on napsal a podle mě on vnímá Charlotte pořád jako to prostě tu holčičku toho Karla a tak. A teď ona přišla z Into the Deep a někdo se ho zeptal, ona asi podle mě ani nechtěla s ním mít duet, ale někdo se ho zeptal, co byste řekl tak na to, kdyby Charlotte s váma chtěla mít jako duet. Mm-hmm. A on řekl, že vůbec... Že Charlotte rozhodně podle něj více sluší zpívat česky.
1: Cuj, bože, takže ještě jednou. Richard Krajčo říká, že by Charlotte Gott měla spíše zpívat česky.
0: Podle něj více sluší, podle mě Charlotte více sluší zpívat česky. Pak ještě říká, chápu jí motivaci, protože se chce prosadit v zahraničí. Takže dokud bude přesvědčená, že musí zpívat anglicky, tak nemůže být žádný feat. Ale já myslím, že to Charlotte ani teda nechce nějak.
1: No to já právě nevím, já jsem se jí na to neptal. Ale já nevím, tak hele, česky může zpívat vždycky, ne? Mně přijde.
0: No, dítě, jo, no tak já nevím, jako jestli je to nějaká bublina, víš, nebo je to to. Ale jim jsem chtěla říct, že Richard prostě řekl, že Charlotte Gottová by měla zpívat jenom česky, no. Mně se líbí i takhle, i Into the Deep.
1: Jo.
0: Že jo?
1: Ano.
0: Ano, posloucháte Evropu 2.
2: Evropa 2 vysílá živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul van Dyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Pozor, vyplouváme!
4: Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
7: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum muziky na Evropě 2. A teď, když jsem slyšela tu pěknou muziku, kterou naspívala Dua Lipa.
1: Myslíš, že už se jmenuje Scottová? Dua Scottová.
0: Já myslím, že si nechá Dua Lipa asi. To by takhle, jako občanský
1: jméno
0: asi. To by byla
1: asi... frajeřina, ne, to by byla frajeřina, kdyby ona opravdu ctila to, že si vzala prostě Keloma, jmenuje se Callum Scott,
0: Scott, no.
1: Že si vzala Keloma Scotta a teďka řekne, a ode dneška už nejsem Dua Lipa, jsem Dua,
0: Ježiš,
1: Dua Scott.
0: Scott. Já to bych musela Eva Ferná úplně teď na to...
1: No,
0: přesměrovat a musela by to pořád říkat s Dua Scott, ne s Dua Lipou.
1: Podle mě by se to mělo ctít.
0: Podle mě by se mělo ctít i něco krásného na vzpomínání. A jedna vzpomínka mi dneska úplně přiběhla do hlavy a to je, když jsem zjistila, že přesně před 47 lety představila firma Sony svůj první Walkman. První Walkman.
1: Ne, ne.
0: Já si pamatuju sice spíš časy se svým Discmanem, jo, to už byla ale to teenage, jako jo. Mm-hmm. Ale já jsem první Walkman dostala opravdu někdy v roce 96 k Vánocům.
1: To ti bylo kolik, jo? 19?
0: I kdyby, tak co, jako vysmíváš se věku?
1: Jo, vysmívám, no.
0: Já jsem dostala prostě v 96. svýho prvního Walkmana a dostala jsem i s tím první kazetu. A já jsem normálně celý teď, pak jako teď prostě Štědrý den a já pak do 31. nedělala nic jiného.
1: Tak co to mohlo být ale? Co to mohlo být za kazetu?
0: Bylo to...
1: Oh! No pochopitelně.
0: Jakože...
1: Jak jinak?
0: Já jsem na těch klukách jako byla... 7 dní v kuse, ale až mě to začalo úplně štvát. Další rok jsem už dostala Spice Girls, tak jsem se trošku to, ale já jsem opravdu rok poslouchala Backstreet Boys.
1: A vystačili jsme se,
0: to byly časy.
1: A kdo byl tvůj crush z těch kluků?
0: Nick Carter.
1: No pochopitelně.
0: Já jsem musela i Valentínku, protože v Bravíčku tenkrát byla jakoby adresa jejich, což samozřejmě nebyla pravá adresa, že jo? A bylo napište Nickovi Carterovi Valentínku a poslala jsem mu fotku takovou nalepenou a I love you Ivana from Prague.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Já jsem chtěl něco říct, ale nakonec jsem to neudělal.
1: Posloucháte Evropu 2 dopolední Maximum muziky s Ivanou Skoťákem. Teď mi chceš něco říct, že jo, doufám.
0: Ano, mám tady pro vás takový jako tip na nějaký na letní zajímavé občerstvení. Mohlo by být, ale musíte si to představit tak, jako jsem to viděl já, jo. Takže zkuste si teďka vybavit vaši nejhezčí skleničku.

0: je to dost stylový. Nevím vlastně, jestli to je dobrý, já to nevyzkoušel, ale viděl jsem teďka na to takový jako recept a říkám, ty jo, Kubo, to musíš.
1: Mně to přijde divný, že to není jako, chápala bych nějaký šumivý něco. To červený mi tam přijde divný, ale tak.
0: Ne, hele, vypadá, představ si tu vanilkovou zmrzlinu v té kombinaci. No vypadá to, na pohled to vypadá brutálně dobře.
1: Zkusíš, řekneš.
0: Poreferuju.
1: Teď už to má srobě na Evropě 2. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Minuta po 10. hodině posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky, teď už zprávy a Katka Podraská.
2: Krásné dopoledne. Od července zásilkovna nově umožňuje podávat zásilky přes Zboxy úplně všem e-shopům. Samotné podání přes Zbox navíc odesílatele nebude nic stát. Zaplatí tak jenom samotnou dopravu. V některých městech navíc bude zásilkovna doručovat i v sobotu. Kyjev a další ukrajinská města v noci na dnešek zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. Jenom v metropoli je podle agentury Reuters 5 zraněných. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo své stíhačky. Útoky následovaly několik hodin potom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko připravuje další rozsáhlý útok proti Ukrajině. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
3: Cestování Prahou bude složitější. Metro C se od soboty uzavře po celém centru Prahy na 6 dnů. Kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení nepojede od 4. do 10. července. Konkrétně půjde o úsek nádraží Holešovice Pražského povstání. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Fotbalisté Spojených států v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Dalším soupeřem domácího výběru bude Belgie, a to zítra ve 2 hodiny ráno.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na silnici číslo 35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové. Na kilometru 152 narazilo osobní auto do svodidel. Na místě zasahují záchranáři. Projet se dá pouze pravým pruhem. S časem navíc pak počítejte na D1 na trase Praha-Brno. Na 163. kilometru začíná kolona kamionů a nesouvislá kolona popojíždí až do omezení u D2.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
6: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska už nám nebude pršet a nebude ani tolik oblačnosti jako včera. Tropy se nám ale dnes na teploměrech taky neobjeví. Bude převážně polojasno s maximálními teplotami v rozmezí 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje maximum muziky s Ivčou a Koťákem.
7: Kdybych vám řekl, co teďka dělají holky tady.
8: My to řekneme, ale to...
7: A jestli
8: to
7: ne, tak já vás napráskám, ale...
8: Řekneme, slibujem, poslouchejte Evropu 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum muziky s Ivanou a Koťákem. A teď tady čtu jednu věc, která vlastně není to jako moc veselá informace, spíš zajímavá, ale mě i pobavila.
1: Že by to mohlo takhle být, klidně. Že ty rádia se dneska předbíhají v tom, aby informovali lidi nějakým pozitivním, jako víš, aby jsme jako dávali pozitivní zprávy.
0: Kdo bude vtipnější, pozitivnější?
1: Tak, tak, aby se mohli dělat negativní zprávy.
0: No, mohli
1: Co
0: bychom.
1: Se v tom světě zase pokazilo, Ivčo?
0: Já chci mluvit o pohřební službě.
1: Výborně.
0: No, pohřební služba jedna, která se mi strašně líbí, která se jmenuje Dark Secret, tak připravuje překvapení pro pozůstalé. Nějaké. Já vím, je to strašný. No. Víš, nakonec to bude zábavná zpráva. Takže ty prostě si tam jdeš, taková ta pohřební služba klasická, tak to funguje, ty si tam jdeš objednat tu rakev, vybrat, jo?
1: A teď... Ty si popisuješ, když si jdeš koupit nový auto, ne? Potahy si vybereš, rozumíš?
0: A tak, tak to je, vybíráš si potahy, barvu a tak, no. A teď oni ti mají tam takový, jmenuje se to Dark Secret, takový bonus, který stojí $1000. A to je taková sranda pro pozůstalé, jako pro zbytek těch pozůstalých. Ty si objednáš.
1: Takže počkej, já vidím tu rakev na tom jakoby pohřbu.
0: A vidíš lidi, spíš si představ takovou tu, víš, jaký pohřeb spíš, jak bývá v amerických filmech, na té zelení, přímo na tom, jako na hřbitově spíš.
1: Jo, no.
0: Jo? A ty si můžeš objednat takzvaně Mysterious Woman, což je žena, která tam jakoby přijde a nikdo neví, kdo to je. A ona vypadá jak Adam's Family, já tím musím tady ukázat, jo, ona se tam objeví prostě v černých
1: má černý koktejlky.
0: Černý obrovský.
1: Velký černý vejle.
0: Ano, černý obrovský podpatky a ty tam přijde a nikdo neví, kdo to je a ty všichni.
1: Vypadá jak Mortíče já vlastně.
0: Úplně, ano, Adam's Family a ty všichni, ježíš, koho ten náš blbec ještě, já nevím.
1: S kým dítě.
0: A ona prostě nemluví, pak přijde třeba i na tu hostinu a to si jako zaplatí, což teda nechápu, to si opravdu zaplatí. Ty, co objednávají ten pohřeb, si tohle zaplatí, aby zmátli a pobavili osazenstvo. Mně to přijde dobrý.
1: No já vlastně přemýšlím, a ona potom teda jako řekne, co tam dělá, nebo...
0: To nevím už, to ne, musíme.
1: To ne, dobře, dogooglujeme.
0: Ale uvidíme, kdo z nás půjde první a kde bys šel náhodou ty, tak já tam takhle přijdu.
2: Nastav uši hvězdám. Czech Republic, AMB on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
2: Evropa 2.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
7: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
6: Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíny.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Tohle to byl Oliver Tree, Robin Schulz, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, já jsem Koťák a tohle je Ivanka.
1: Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, tak prosím vás, blíží se podzim.
1: To vlastně, ale tak...
0: Pokud vám vadí teploty, tak se teďka se mnou můžete posunout zpátky do budoucnosti, protože bude podzim a na podzim vychází, a děvčata, to by mě zajímalo, jestli víte, jestli jste v tomto kované, vyjde po 13 letech jedna super známá jako videohra, která má větší budget než, nevím, 30 hollywoodských filmů dohromady. Tak, Káťo, jestli
2: ty
0: pak víme.
2: Ty jdeš na videohry,
0: ano, přesně tak.
1: No tak zkusit tipnout něco.
0: Káťa neví vůbec.
2: Prince.
0: Jaký princ?
2: Takový ten arabský. To je jediná videohra.
0: Prince of Persia, to myslíš vážně?
1: Fresh Prince. Fresh Prince.
0: To snad ne.
2: A já říkám, co já hrála.
1: Já říkám Tarzan.
0: Ano, jasně, Tarzan a Tetris taky nově vychází. No, tak dobrý holky, já to řeknu sám.
1: A není to Fortnite?
0: Fortnite, dobrý pokus.
1: Není to Call of Duty?
0: Je vidět, že se snažíš tvářit jako, že jsi současná a tohle to jsou vlastně současný tituly. Ale je to GTAčko. Grand Theft Auto.
1: Víme,
0: je legenda, to je legenda. No a poslouchejte, já tady mám tip pro kluky, co poslouchají třeba. Mm. Jeden chlapec nám tady udělal skvělou předlohu, kdy si se svojí přítelkyní podepisuje smlouvu o smlouvě budoucí, nějakou takovouhle, že v tom období, kdy ta hra, to GTAčko 6, vyjde, takže od 19. listopadu až do 29. listopadu, ona jako mu do toho nebude kecat, nebude dreškovat a nebude ho vyrušovat při tom, když hraje, ba dokonce v té smlouvě těle těch spoluchodících je napsáno, že se musí vyhnout i hláškám typu it's just game, jo, je to jenom hra, jo, víš, nebo takhle.
1: Ona to nemůže ponižovat, zkrátka.
0: Ano, přesně tak, nesmí znevažovat tenhle ten úžasný titul, který 19. listopadu, teďka už se to předprodává, 19. listopadu to vyjde.
1: To je sen každý holky, tady ten kluk.
2: No, ale každopádně takováhle smlouva už dávno funguje. Třeba teďkon hodně lidí podepisovalo před mistrovstvím světa fotbalovým, že jo?
1: Mm-hmm. Fakt?
2: No, jo, taky, it's a game, prostě nemůžeš říct doma.
0: Nemůžeš říct nic.
1: To je opravdu.
0: Je to jen balón.
1: A já vždycky chodila okolo a říkám, čutá listi.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky na Evropě 2, za námi je Machine Gun Kelly, což je píseň, která bych řekla je taková no season, jo, není ani letní, ani podzimní,
1: holka
0: ani
1: odvedla,
0: vánoční, ale ty jsi tady před chvíli říkal, že už se blíží podzim a pak mi říkáš, že já teď koukám do mobilu, mě už to nabízí pumpkin latte prostě.
1: Přesně, za 12 týdnů už tady bude pumpkin latte, přesně.
0: No. A já jsem si tak říkala, kdy budou vlastně ty Vánoce, protože teď jsem slyšela strašný číslo a je to 176 dní, už za 176 dní budou Vánoce. A nejhorší je, že to mluvím o štědrým dnu, ale už tak za 2,5 měsíce uslyšíme.
1: Oh.
0: A uslyšíme to třeba 10krát denně.
1: Ale cítím, jak je to chladí.
0: Já cítím ty peníze v té peněžence Mariah Carey. Necháme si to celý.
1: Ale jo, vlastně proč ne?
0: A nebo ne?

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, já jsem Koťák, je tady taky Ivanka a Jirka Ekl.
1: Ano, já jsem Ondřej.
2: Jirka,
1: to mi říkají často.
0: Jirko, ahoj. Hele Jirko, poslouchej, mám tady pro tebe filmový tip. Sliboval jsem, tak máme tady několik dobrých zpráv. Jedna z těch dobrých zpráv je, že do Moblandu, což je v překladu Zákon gangu, něco takového, se vrací Tom Hardy. Hrozně dobrá povedená věc, hraje tam Pierce Brosnan a velmi nabitý, tak doporučuji seriál, jo? Ale kdybyste chtěli filmovej tip, tak jsem se tady úplně náhodou skrz recenzi na novej snímek s Jennou Ortega, tak jsem se dostal na jakoby filmografii Taiki Waititi. Taika Waititi, Ivanko, víme?
2: Vím, že je to manžel Rity Ory.
0: Ano, je to manžel Rity Ory.
2: Je to režisér,
0: dělal, já nevím, třeba toho Thor Ragnarok, Králíček Jojo. A on, prosím vás, natočil v roce 2014 snímek, který se jmenuje Co děláme v temnotách. Ano. Ale pozor, já vám to musím asi skoro přečíst. Je to spolubydlící Viago, Deacon a Vladislav, jsou tři upíři, kteří se snaží protlouci se v moderní společnosti od placení nájemného a dodržování rozpisu domácích prací až po snahu dostat pozvání do nočních klubů. Jsou v podstatě jako kdokoliv jiný, až na to, že jsou nesmrtelní a musí hodovat na lidské krvi. Ale to je...
2: Nějaký cečkový horor, ne?
0: Ne, ale to je fantastický. Oni spolu opravdu jakoby bydlej, ty tři upíři, a jeden z nich prostě bydlí v takový té kryptě, že musíš jako vložně odsunout ten těžký sarkofág a tam je prostě, a tomu je třeba 5000 let.
1: To je klasik prostě.
0: Jo, pak přesně, to je takový ten klasický upír. Pak je tam nějaký týpek, který je prostě zavěšený v hůru nohama někde v Kumbále, jo. A oni spolu musí jako vycházet a mu říká, jako, kdo měl rozpis jako umýt nádobí, že teď tam to nádobí celý od krve, všechno zacákaná celá kuchyně, jenom kdo to má dneska na starosti? A je to hele fantastické. A oni vždycky, když se třeba rozčílej, tak oni jako upíři umějí i lítat, že se vždycky nasupej proti sobě, no cože? Teďka jako začnou levitovat.
2: No je to je pěkný, já myslela, že nám dáš do kina nějaký typ a ty prostě
1: jdeš. Jsi nakousnul tu Jennu Ortegu ještě, tam je třeba dobrý film, jak jestli jste viděli, to je fakt dobrý. O té studence, jak vlastně se zamiluje do toho učitele.
0: To jsem taky Jennou Ortegou. Já se teda přiznám, mě se Jenna Ortega docela jako líbí.
2: Ale ona tam hraje docela hodně starším, že jo? A to slavný herec, teď ho si nemůžu vzpomenout.
1: A to je fakt dobrý. A on to jako zvrtne samozřejmě, že jo?
2: No.
1: To jako Koťáku, to si dej?
0: Ne, já jsem to právě viděl, jmenuje se to Premiantka a já nevím, no.
2: Ty je spíš to na ty upíry.
1: No.
0: Martin Freeman tam hraje. Martin Freeman, to... který hraje třeba Hobita.
1: Ano, je to vlastně vohy ve finále, jakoby hysterický buchtě vlastně, že jo. Nejdřív si myslíš, že je sofistikovaná všechno, a pak když vlastně jako přijde jakési odmítnutí, což nechápu, tak vlastně... tak vlastně mu udělá ze života peklo.
2: To je jako já, kluci, takže končíme.
0: Nebo nám uděláš z éteru peklo.
2: Ty tady teď buď pár hodin a my přijdeme zase zítra, Koťák.
0: Dobře, já ti poslechnu.
2: Posloucháte Evropu 2.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
4: Hi, come in.
5: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedií Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá.
4: Well, you could tell me that once in a while.
5: Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém. Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea, jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hulk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
6: We feel a very strong connection with you guys.
4: That is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
7: Just to be clear. You, her and me.
6: Yes.
7: Me too.
6: Yes, also you.
5: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Tuzovka.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
2: 11. hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2. Káťa Podrazká má pro vás připravené aktuální zprávy, tak pojďme na ně.
3: Krásné dopoledne. V Praze odstartovalo jedno z největších dopravních omezení letošních prázdnin. Rekonstrukce k Belské ulice výrazně omezí provoz na vytíženém tahu mezi Cínoveckou a Novopatskou. Silničáři doporučují řidičům sledovat objízdné trasy a počítat s časovou rezervou. Práce potrvají zhruba do poloviny srpna a podle silničářů mohou způsobovat dlouhé kolony i na okolních silnicích. Od 1. července nepotřebují ženy od 45 let pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf se bude možné objednat přímo, oznámila to Všeobecná zdravotní pojišťovna. Žádanka bude dál potřeba, ale vystaví ji přímo mamografické centrum. A teď už slovo předáváme Lucce.
4: V Karlových Varech začne v červenci po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu oprava vřídelní lávky. Rekonstrukce bude stát 30 milionů korun bez DPH. Opravy potrvají necelý rok, skončit by měly v červnu 2027 před dalším ročníkem filmového festivalu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
3: Červencové státní svátky přinesou prodloužený víkend. Letos totiž připadá den upálení mistra Jana Husa na pondělí 6. července. Den předtím, tedy v neděli 5. července, si Česko připomene den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Obchody zůstávají v oba dva dny otevřené.
1: Evropa 2, kde to stojí?
3: Pozor se dejte na D11 mezi 44. a 41. kilometrem ve směru na Prahu. Pracují tady silničáři a omezení vás může zdržet taky na D49 mezi 2. a 0. kilometrem ve směru na D1. Levým pruhem tady neprojedete.
1: Evropa 2, jak je venku?
3: Dneska už nás čeká klidnější počasí. Přes den nás bude provázet převážně polojasné až skoro jasné nebe, no a nejvyšší teploty vyšplhají na 22 až 27 stupňů, na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
2: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, já vám budu dělat společnost až do 2, pak opět přepínáme na Beats for Love. Tak držte vlnou a hezký odpoledne, respektive dopoledne.

0: Posloucháte Evropu 2, sbíráte něco? Třeba pochvaly nebo něco podobného? Ať už je to tedy něco materiálního nebo ne, tak teď mám takovou zajímavost. Je to pochopitelně taková legrační záležitost. Nicméně ukazuje to vůbec jakoby podobu toho, co vlastně dneska jíme, protože jeden pán v Americe má jako zvláštní jako... Nechci to jako nazvat uchylkou, jo, ale on je takový sběratel jídla, různých jako vintage balení, různých věcí, které se jakoby nekazí. Samozřejmě asi vrcholem jeho tedy sbírky, mimochodem ten týpek se jmenuje David Whipple, kdybyste se ho chtěli tedy najít, a on je majitelem nejstaršího cheeseburgeru dochovaného jakoby na světě, jo. Je to normálně z Mekáče, prostě cheeseburger z roku 1999. Má k němu i účtenku, která už je skoro samozřejmě totálně jakoby vybělená v rámci toho textu tedy, ale je ještě stále čitelná. A je normálně neuvěřitelný, a to zdáme, jako jak to je samozřejmě v rámci fast foodu, že prostě ten cheeseburger vypadá, jak kdyby normálně jste ho měli třeba ze včera. Jediný, co se tam ztratilo, co se jako skutečně tedy rozložilo, prostě zmizelo, je ta okurka, ten plátek té okurky, ten jediný jako tam vypadá, že zkrátka jako nějak sublimoval. Jinak všechno ostatní je normálně prostě, jako je to skoro bylo čerstvý. Vidíte to, kam jsme to dotáhli. My máme tak čerstvý jídlo, že umí být čerstvý i za 20 let.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
12: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
1: Zpátky k muzice.

Rap Glockenbach. Nasaj Atmobeats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Během té série veder několika dní, které vlastně byly skutečně absolutně extrémní, absolutně rekordní na mnoha místech v Evropě, tak se šířilo jedno velmi zajímavé meme, který i svým způsobem může trošku rozšířit informační prostě zázemí ohledně klimatizace. Šířila se totiž fotka pana, který se jmenuje Willis Carrier, to je totiž pán, který prakticky vynalezl moderní klimatizaci. A to už v roce 1902. Už takhle dlouho funguje tedy nápad klimatizace. Willis Carrier vynalezl klimatizaci díky tomu, že dělal v tiskařské firmě a měli konkrétně v Brooklynu na New Yorku, v New Yorku problém tedy tu továrnu udržet v nějakých podmínkách takových, aby ten papír byl v ideálním stavu pro ten tisk, protože samozřejmě neměli úplně ideální výsledky, když tam bylo strašně vedro a vlhko. No a Willis Carrier přišel tedy s tím, že bude prohánět ten vzduch, ten horký a vlhký vzduch skrze vlastně schlazený trubky, velmi jako vychlazený trubky, a to znamená co? Kondenzace, že? A to znamená ve finále tedy co? Pochopitelně snížení vlhkosti v tom vzduchu, který skrze to proháníte. A takhle vznikla tedy klimatizace. Takže se takhle šířila fotka tohoto pána černobílá, velmi upravený takový stylový týpek, a nad tím bylo tedy napsáno prostě poklekněte před touto osobou, před touto ikonou, neboť tato osoba vám zpříjemňuje až dodnes prakticky život. Je to neuvěřitelný. Tyhle ty týmci měli samozřejmě velkou výhodu, nejenom teda v tom, že byli geniální ve svým úhlu pohledu a ve svém smyslu, ale že tedy i byli vlastně v době, kdy se tohleto všechno ještě samozřejmě dalo vůbec vymyslet, že? Dneska to vypadá už trošku hůř, přece jenom už lecos vymyšlený bylo, ale možná o to zajímavější teoreticky může být to, co teprve vymyšlený bude. No tak tolik story o klimatizaci.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: David River. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,0.

Posloucháte Evropu 2. Máte strach z výšek? Pakliže ano, zcela jistě si nepouštějte jeden z nejúspěšnějších dokumentů na tohle téma. Prakticky je to takový druhý nejúspěšnější hned po tedy dokumentu Free Solo, který tedy je o Alexi Hanoldovi, což je ikonický tedy lezec, který pokořil El Capitan jako jediný člověk na planetě bez jištění. Tenhle dokument jeho získal dokonce i Oscara. Velmi, velmi, velmi zajímavý člověk, Alex Hanold. Doporučuji třeba i jeho rozhovor v rámci podcastu Diary of CEO, kdybyste náhodou chtěli tak jako nahlídnout vlastně do pozadí vůbec jeho života i toho, co ho vlastně motivuje a podobně. Kromě toho tady dokumentu přímo o něm. No a pak je tu ta dvojka, kterou jsem avizoval, a to je Skywalkers. Příběh jedné lásky v češtině. Je to příběh o jednom páru z Ruska, oni vlastně velmi jako zajímavě tam popisují, protože ono to je z roku 2024, tam vlastně popisují, jak jejich život ovlivnila pandemie, ovlivnila válka na Ukrajině, tedy jo, jak vůbec vnímají sami sebe v kontextu světa, i to, že jsou prostě Rusové a tak dále. Fakt jako velmi otevřená a lidská zpověď na tohle téma, zároveň i love story, protože je to pár. No a mají tedy takovou společnou věc, která je pojí, a to je to, že lezou pochopitelně ilegálně na různé vysoké stavby, ať už to jsou tedy rozestavený klidně mrakodrapy, nebo to jsou různý vysílací věže a tak dále. Oni tedy, jeden je tam velký rozdíl, nelezou zvenku, oni většinou do té budovy nějakým způsobem vniknou, projdou až nahoru třeba na střechu a tam potom už lezou vlastně na ten nejvyšší bod, ideálně většinou ta nějaká anténa a tak dále. Teď se jim teda podařila věc, na kterou jsem skutečně tedy valil oči, jim se povedlo vylézt až na samotnou špičku právě té antény na Empire State Building v New Yorku. Je to neuvěřitelný. Ještě tam vyvěsili velikou vlajku s citátem, že když síla lásky zvítězí nad láskou k moci, svět pozná mír. V angličtině to zní ještě úplně dokonalé. No a ještě tam bylo teda jakože žádost o ruku. No prostě love story, prostě obrovská. Ona vlastně tady ta dvojice, Angely Nikolau a Ivana Kuzněcová, tak oni

na nějakým obrovským sloganu, který je na vrcholu docela vysoký, velmi vysoký budovy, oni tam sedí jako kdyby nic. No tak, kdyby vás to zajímalo, Skywalkers, příběh jedné lásky, dejte si to, je to velmi zajímavý podívat, je to velmi zajímavá podívaná. Maximum tvý muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 12. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné poledne u zpráv. Rekordní vlna veder je u konce. Po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému letu. Přibude také oblačnosti a srážek. Na začátku příštího týdne se může ještě ochladit a srážky budou pravděpodobně četnější. Nejkratší film letošního mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude mít 4 minuty. Nejdelší trvá přes 3 hodiny. Celkem diváci na festivalu uvidí 137 celovečerních filmů. Na jeden večer se promítání vrátí do Mariánských lázní na Chebsku, kde filmová přehlídka ve druhé polovině 40. let minulého století začínala. A teď už slovo předáváme Lucce.
3: Řidiči na Rychnovsku se potýkají s dalším dopravním omezením. Na začátku týdne odstartovala oprava kilometrového úseku silnice 1/11 přímo v Česticích, tedy na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Ostravou. Práce si tady vyžádaly částečné uzavírky a provoz je řízen kyvadlově. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta se postaví na centrálním dvorci obhájkyni titulu Polce Ize Świątekové. Jejich duel se uskuteční od 14 hodin a 30 minut.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S omezením na dálničním výjezdu počítejte na D5, konkrétně jde o exit 107 ve směru na Rozvadov, opravují tady vozovku. Až do konce července se pak bude pracovat taky na D2 na půltém kilometru ve směru na Bratislavu, jezdí se tady pouze jedním pruhem.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska už nebude pršet a nebude ani tolik mraku jako včera. Tropy se nám ale dnes na teploměrech neobjeví. Bude převážně polojasno s maximálními teplotami v rozmezí 22 až 27 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
1: Ano, je to tak, pojďme na další maximum muziky a nejen to, mám pro vás spousty zajímavých záležitostí, který by byla škoda, kdyby vám utekly, tak držte vlnu. Hezký poledne s Evropou 2.
4: Evropa 2.

Já jsem v minulé hodině tady mluvil o tom člověku, co sbírá různé věci v rámci jako staršího jídla. A jednou z těch věcí tady je 26 let starý cheeseburger, ke kterému má ještě účtenku. Ten cheese vypadá normálně, jako kdyby byl ze včera. Tak to byla taková legrační záležitost. Když jsme u toho jídla, je čas oběda. Teď velmi, velmi zajímavá věc. Ohledně toho můžete si zkusit jen tak jako namátkově tipnout, co to může být. Jaký je nejstarší dochovaný jídlo nebo pokrm prostě na světě? Co si myslíte? Co by bylo úplně jako nejstarší? Řekne si třeba možná chleba, možná něco jiného. Jedná se o jídlo, který je dochovaný, nebo prostě o pokrm, který je dochovaný prakticky už od dob Mezopotámie, dalo by se říci Babylonu, což je jakoby hodně, hodně stará záležitost. Na jihu Turecka, vlastně u hranic se Sýrií, vlastně místo, které se jmenuje Göbekli Tepe, je to skutečně jedna z je to nejstarší místo, kde jsou ty vykopávky a tak dále. Strašně zajímavý, i to jako odkazuje na to, že by historie mohla být trošku jinak, než se o ní mluví, ale tam odsud, který pochází, a je to skutečně zdokumentováno, jídlo, kterému se říká masguf. Je to jídlo, který tedy pokračuje svoji tradici posléze v Iráku, čili tam v té zóně. A je to velmi jako speciálně rozřízlá ryba, jako od hřbetu. Ne vlastně jako od břicha, ale od hřbetu. Rozpůlená, nebo jakoby, ano, rozpůlená na půl. A pečená na již trošku povyhaslým dřevě, do uhlíku, který je ještě speciální, je to meruňkový dřevo. A prakticky je to o tom, že se hodí ta ryba takhle na ty uhlíky a vlastně se griluje. Tohleto, nepřátelé, nejstarší dochovaný jako ofiko, prostě pokrm, který se dělá a do dneška vlastně je možný ho na Středním východě tady ochutnat, nejen v Iráku. No, tak vidíte to. Ono je samozřejmě v těch starých textech, ať už je to Korán, nebo ať už je to Bible, tam se o těch rybách dost mluví. Není samozřejmě se čemu divit. Ale tenhle ten konkrétní dish je prostě to, co je úplně ze všeho nejstarší. A jestli se objeví někdy něco v budoucnu v rámci nových objevů, na to se nechme překvapit případně.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Já, ty vole, tam bude víc radost. Já vás milu.
2: Ale víš co?
1: Díky vám, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
2: Ani nepoděkuje a už neotravuji.
1: Ahoj.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, teď jedno fotbalový téma, určitě jste možná o tom člověku z České republiky slyšeli, jestli ne, tak teď se tak stane, protože já jsem o něm neslyšel z českých médií, ale paradoxně jsem o něm slyšel včera, normálně ve Washington Post, takže už se stal skutečně světoznámým. Je to konkrétně Miloslav Urbanec, člověk, který kousek od Pardubic má velmi zajímavý bydlení z dům, který je vlastně v barvách Argentiny. On je totiž obrovský fanoušek argentinského fotbalu a argentinských hráčů samozřejmě. Je jich mnoho, počínaje Diego Maradonou. Jehož sochu mimochodem má Miloslav na zahradě. Na ní mimo jiné má i fotbalový hřiště takový menší a ta socha Diego Maradony se otáčí, když se hraje fotbal, je otočená směrem k hřišti, když ne, je otočená směrem do kuchyně. Je potřeba to vidět samozřejmě, jo? Když se o tom bavíme, ten dům v těch barvách Argentiny, samozřejmě jsou tam i velmi jako dobře udělaný podobizny různých teda těch nejzásadnějších hráčů a tak dále. Skutečně jako fanoušek Argentiny, který jako minimálně své bydlení i svůj jako styl velmi, velmi zásadně tedy přizpůsobil tedy promování prostě Argentiny. Úžasný, úžasný. Nedivím se, že tahle ta zpráva proběhla celý svět, protože asi evidentně pan Miloslav nemá v tuhle tu chvíli v rámci fanouškovství tedy Argentiny ve světě konkurenci. Tak uvidíme, jestli se někdo nenechá inspirovat případně, ale je to fakt dobrý.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: hlavě. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Pozor, vyplouváme!
3: Vydažte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
6: O2 Univerzum ovládne evropská špička cheerleadingu,
7: dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportál.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
9: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní tvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, tento rok nebude Glastonbury, skutečně ne. Já už jsem o tom mluvil vlastně včera, v hromadě tedy mediálního prostoru se právě řeší to, proč konkrétně je teďkon ticho po pěšině ve spojitosti s jedním z nejikoničtějších festivalů na světě. Je to úplně jednoduchý, Glastonbury, tedy farmy, krásný prostředí, který tam je, samozřejmě ta pyramid teď tam vždycky zůstává, že jenom je odstrojená, ale ty trubky, jakož je tak masivní a velká, tak ty tam zůstávají, kravičky hezky se u toho pasou. Je to velmi i jako na jednu stranu takový bizární pohled, jo, na tu krásnou travnatou prostě obří plochu, kde se schází 200 tisíc lidí v rámci Glastonbury. A teď tam máte prostě tu přírodu jenom a najednou do toho tady ta pyramida. No, možná po naší civilizaci tam zbyde tahle ta pyramida, kdy si v budoucnu o nás budou referovat. Každopádně jde zkrátka o to, že každý 4 až 5 let vždycky jednou Glastonbury dává pauzu, takovou tu zemědělskou pauzu, kdy se nechává ležet pole takzvaně ladem, v tomto případě tedy ty travnaté plochy, a to proto, aby se samozřejmě nějakým způsobem regenerovaly. Je to úžasný, jak na tomhle obřím festiáku samozřejmě pohlíží na prostředí, kde se to děje. Nejenom v rámci tady úklidu potom, tam si musím říct, že tady by se všichni měli poučit od Glastonbury, ale taky v rámci prostě toho, že ta země nesmí být udusávána každým rokem. Takže letos Glastonbury, ne. A jak jsem říkal už mimo jiné včera, tak už teď se avizuje, že bude extrémní zájem o ten následující ročník, takže kdyby někdo z vás chtěl vyrazit za tímhletím velmi zásadním zážitkem do Británie, tak si to skutečně hlídejte, protože to bude vyprodaný velmi rychle, stejně jako třeba je obří zájem o GTA 6, tak si myslím, že podobný to bude u Glastonbury v příštím roce.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné odpoledne. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipovaní. Údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od 1. července se to ale změnilo. Komora veterinárních lékařů totiž spustila centrální evidenci psů, do které musí své čtyřnohé mazlíčky nechat zapsat všichni chovatelé. Zápis ovšem není automatický. Musíte o něj svého veterináře aktivně požádat. Japonsko hledá způsoby, jak zvládnout rostoucí počet zahraničních turistů, kteří v zemi stále častěji způsobují přetížení známých památek. Jedním z uvažovaných řešení je podle deníku The Guardian systém dvojího vstupného. To znamená, že by cizinci platili více než místní obyvatelé. A teď už Lucka.
3: Cestování Prahou bude složitější. Metro C se od soboty uzavře po celém centru Prahy na 6 dnů. Kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení nepojede od 4. do 10. července. Konkrétně půjde o úsek nádraží Holešovice Pražského povstání. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. V souboji o čtvrtfinále narazí na spolupořadatele turnaje Spojené státy americké. Jejich souboj je na programu od 2 hodin ráno.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dnes dejte na D11 mezi 44. a 41. kilometrem ve směru na Prahu. Pracují tady silničáři. Omezení vás pak může zdržet taky na D49 mezi 2. a 0. kilometrem ve směru na D1. Levým pruhem tady neprojedete.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska zažíváme klidnější počasí. Přes den nás bude provázet převážně polojasné až skoro jasné nebe. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů, na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si užijte maximum muziky s Jindrou Eklem.
1: Tak, máme po zprávách, čeká nás poslední hodina společná. Posléze tady přepojujeme na kluky do Beats for Love, do Ostravy, odkud samozřejmě Evropa 2 vysílá, tak držte vlnu.

2. Je škoda, že někdy úžasný nápad, úžasná nějaká třeba tvorba nebo nějaký umění, tak třeba nemá úplně ze začátku podporu, kterou by si zasloužila. Asi největším příkladem a důkazem tohodle jsou britští Monty Python. Doufám, že je dobře znáte. Jestli ne, tak rozhodně se seznamte, protože to patří k absolutní jako ikonické špičce britského humoru. A představte si, že když vlastně začínala parta kolem Monty Python a chtěli tedy dělat jejich film Svatý grál, Holy Grail, pak samozřejmě Život Briana a další tyhle ty jako věcičky, tak oni na to měli fenomenální nápad, ale neměli na to vůbec peníze, na tu produkci. Obcházeli několik produkcí, nikdo jako o to vlastně nestál a nevěřil jim. No a díky tomu, že komici z party Monty Python se znali s různými dalšími jako umělci, i třeba z hudební branže, tak si normálně představte, že několik rockových hvězd typu lidi z Pink Floyd, Led Zeppelin, Genesis, Jethro Tull, anebo Elton John, tak jim přispěli v rámci jako toho, že se stali producenty neoficiálně. Právě filmu Svatý grál, který tedy odstartoval celou éru Monty Python. Už je to teda docela dlouhá a velká historie, nicméně je to fakt. Takže vidíte, je prostě potřeba vždycky mít dobrýho mecenáše a investora, pak už to je jednoduchý.

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Crowley, Lukáš Moj, and you can head over to Europa, yeah.
2: Nastav uši hvězda.
3: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, the best.
2: Evropa 2.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fundy, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: Posloucháte Evropu 2. Za necelou půl hodinu přepojeme na Beats for Love, který tady včera začal neúplně ideálním počasím, dneska už samozřejmě super. Co se týče toho počasí, tak ten heatwave stál za to, to zcela jistě. Nicméně teď je otázka, jak to bude dál. Už vlastně na příkladu toho minulého léta, tak je to jistá obava, aby to nebylo tak, že přesně v červnu absolutně vyvrcholí totální léto, pak červenec totálně zmizí léto a někdy kolem půlky srpna se ještě vzpomene, že vlastně by mohlo trošku zazářit, tak ještě chvilku to frčí a pak zase konec. Uvidíme, jak to bude letos, protože zatím to tak jako vypadá. Teď tedy bude ještě pár dní slunečno, pak zase začátek příštího týdne víc srážek. Uvidíme, chci si vůbec hrát na meteorologa. Každopádně to, co je absolutní realitou k 1.7., to znamená ze včera, je situace například v Paso Stelvio, jo, což je nejvyšší tedy průsmyk alpský v rámci Itálie, velmi oblíbený u motorkářů a majitelů sportovních i nesportovních aut. Tak v Paso Stelvio včera sněžilo normálně, si představte. A to, když jsem viděl, jak jsem si říkal, a je, ono to bude zase opět úplně podle stejného mustru jako minulý rok. No, držme si palce, zejména ti, kteří máme třeba příští týden dovolenou.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Doba 2. Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.

0: Tady druhá hodina už za chvíli, tak se těšte tedy na přemostění do Ostravy v rámci vysílání na Beats for Love. Evropa 2 je tam přímo na místě, tak to můžete sledovat i skrze éter už za chvíli tady na E2. Já se těším zítra v 11, ahoj.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
3: Z naší strany nebudou.
4: A my s tím nezačneme.
5: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
6: Co mi to tu vykládáte? Jste šílený?
5: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
7: On je totiž Turek.
8: Co? Sakra.
5: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
8: Jo, jako jogurt.
5: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
8: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
5: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
8: Sakra. Kdože?
5: Martina Sokolová, Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Druhá hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy a posléze předpolední na Beats for Love na Evropě 2.
2: Krásné odpoledne. V Praze odstartovalo jedno z největších dopravních omezení letošních prázdnin. Rekonstrukce Kbelské ulice výrazně omezí provoz na vytíženém tahu mezi Cínoveckou a Novopatskou. Silničáři doporučují řidičům sledovat objízdné trasy a počítat s časovou rezervou. Práce potrvají zhruba do poloviny srpna a podle silničářů mohou způsobovat dlouhé kolony i na okolních silnicích. Od července zásilkovna nově umožňuje podávat zásilky přes Zboxy úplně všem e-shopům. Samotné podání přes Zboxy navíc odesílatele nebude nic stát. Zaplatí tak jenom samotnou dopravu. V některých městech navíc bude zásilkovna doručovat i v sobotu. A teď už slovo předáváme Lucce.
3: V Karlových Varech začne v červenci po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu oprava vřídelní lávky. Rekonstrukce bude stát 30 milionů korun bez DPH. Opravy potrvají necelý rok, skončit by měly v červnu 2027 před dalším ročníkem filmového festivalu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Odchod ze zaměstnání a hledání nového pracovního místa zvažovala v prvním pololetí více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem případné změny místa jsou pro 56% pracovníků špatné finanční podmínky, následované negativním pracovním prostředím a špatným vedením. Vyplývá to z průzkumu provedeného agenturou Kantar pro personální agenturu Randstad.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S omezením na dálničním výjezdu počítejte na D5, konkrétně jde o exit 107 ve směru na Rozvadov, opravují tady vozovku. Až do konce července se pak bude pracovat taky na D2 na půltém kilometru ve směru na Bratislavu. Jezdí se tady pouze jedním pruhem.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska už by nám nemělo pršet a nebude ani tolik oblačnosti jako včera. Tropy se nám ale dnes na teploměrech neobjeví. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a vy už si teď užijte vysílání z Beats for Love.
5: Teď už živě 4 minuty po 14. hodině s Beats for Love s Pavlem Cejdarem, Ondrou Vodným, tomu Stefan Sanchez a Monodream. Evropa 2.
4: Evropa 2.
5: Vy stěžuje si sice jednou šal.

0: Purple Disco Machine, nádherný start našeho odpoledního vysílání, kde se vám opět na Evropě 2 hlásíme živě z Beats for Love Ostravy.
1: Ano, hezké odpoledne přejeme všude tam, kde se poslouchá Evropa 2. Můžete poslouchat prakticky kdekoliv a my opět i dnes, druhým dnem, budeme šířit takovou tu atmosféru, festivalovou atmosféru. Můžete vlastně si pod tím představovat cokoliv. Teď je tady v Ostravě zatím ticho před bouří, ne že by se něco hnalo jako včera, ale před hudební DJskou bouří, protože dneska zahrají opět velká jména, která znáte jako séteru Evropy 2 a my se na to moc těšíme.
0: Malá rekapitulace včerejšího dne, včera tady proběhlo všechno. Bylo vedro, bylo déšť, byla bouřka,
1: kroupy.
0: Nálada byla skvělá, nikoho to neodradilo, ale mám jednu historku ze zákulisí, kterou možná nevíte.
1: Tak, pozor.
0: Včera jedním z interpretů na hlavní stage, kromě Calvina Harrise, byl Morten, velmi známý DJ, který dělal spoustu songů, například s Davidem Guettou. A představ si, že Morten bohužel šlápl do nějaký louže.
1: Kompletně
0: si promočil boty, ponožky, všechno. A představ si, jak to skvěle vyřešil tým Beats for Love.
1: Ano.
0: Jeden z hlavních produční běžel pro své náhradní krásné bílé tenisky, které mu zapůjčil, což Mortenovi po DJském setu udělalo dobrou náladu, což jsme pak viděli na rozhovoru, který jsme s ním absolvovali.
1: Mimochodem, Morten zahrál absolutně skvěle, tak dově, jestli mu ty tenisky nezůstaly, protože víš co, já nevím, jak to mají třeba hokejisti, když se jim daří, tak nechtějí měnit puk, nechtějí měnit brusle a tak podobně, třeba je to i u DJů.
0: Hele, s botama je to tady vůbec výzva, my jsme si oba dva vzali bílý tenisky, což není dobrý nápad na festival, zjistili jsme včera, ty jsi drbal boty večer.
1: Já musím mít čistý boty, protože čistý boty a čistý nehty jsou u mě základ, jo. No. Takže máme je zase vypulírovaný, jsme připraveni a jsme připraveni od toho, ne aby jsme vás jako naštvali, on někdo může říct, že vás štveme s tím, že vysíláme jako z festivalu, ale my chceme přenést tu atmosféru a vy si můžete částečně ten festival, můžete si představovat, co se tady děje a udělat všude tam, kde se poslouchá Evropa 2 a o to nám jde.
0: Druhý červencový den, druhý letní vlastně prázdninový den a druhý den festivalu Beats for Love a druhý den tady z našeho mobilního studia.
1: Ano, a první drink. Tak hezký čtvrtek vám přejeme a budeme rádi, když i dál zůstanete s vaší Evropou 2.

0: Stav uši hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: 14.33, posloucháte Evropu 2 živě z Beats for Love.
1: Ondro, můžu se tě na něco zeptat?
0: Dej se.
1: Ty včera si hodně řádil, když hrál Calvin Harris a křičel si a zpíval si, protože já to slyším, máš takovej mírně nakřáplej hlas.
0: Ano.
1: Je to tak?
0: Je to tak.
1: Já to mám takhle po hokeji, když fandím, když hraje český národní tým, nebo samozřejmě můj oblíbený tým, nebo fotbalovej, tak podobně, tak vždycky mě nadává, nebo můj syn, když hraje, tak já křičím na celý stadiony a potom v pondělí mě říkají, Cejny, ty máš nakřáplej hlas a já to slyším u tebe, jak se
0: Ale,
1: cítíš?
0: No, je to náročný 4 dny na festivalu, máme za sebou den první a právě jsem tady teď koukal na nějaký rady, jak přežít 4 dny na festivalu.
1: No, a?
0: Jo? Není to sranda, ono 4denní festival vás může pěkně zničit.
1: Ano.
0: Hlavně, že jo.
1: Holky se smějou za náma.
0: Jo, týká se to i spánku, hydratace, dokonce i jezení může být problém, jo. Takže doporučuje se spát minimálně 4 až 6 hodin denně. Mm-hmm. To jsme zvládli včera?
1: Ano,
0: to asi jsme zvládli.
1: Takhle, já určitě.
0: Jo? Potom pít 3 až 4 litry, pozor, ale vody denně.
1: Vody. Tak to jsem podle mě nezvládl.
0: Tam máme asi mezeru.
1: Ano.
0: Doporučení jíst, i když nemáte hlad,
1: ano,
0: pravidelně.
1: Ano, to já dělám.
0: To jsme včera zvládli.
1: Ano.
0: A poslední rada, nejzásadnější, uprostřed dne si dát siestu, výrazně déle pak vydržíte.
1: Tak to jsme taky nezvládli. Mimochodem, můj kamarád Ježa, který vlastní jednu cateringovou firmu, tak ten mě to naučil a říká, Cejny, ať seš na svatbě, ať seš na nějakém festivalu, ať seš na nějaký akci, která je jako delší, jako hodně hodin tam seš. On říká, nikdy se nesmíš najíst najednou, nebo budeš usínat. Musíš jíst pomalu, ale furt. A já se tím řídím a myslím si, že včera se to vyplatilo. Hele, nemáš tady něco k zobnutí, že bychom si dali.
0: My se tady neošidíme, taky se neošiďte a užijte si další den. Do 16. hodiny zatím várma a v 16 hodin se opět otevírají brány.
1: Ano, a my bychom chtěli říct, že dneska na mnohých místech Čech, Moravy a Slezska, ale to se dokonce i rýmuje, zase má být krásné letní počasí, tak nezapomínejte na pitnej, kvalitní režim.
0: Kokep a Neil Horan k tomu za chvíli z Evropy 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2.
4: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 14.50, posloucháte Evropu 2 živě z Beats for Love a my jsme tu viděli spoustu hezkých, zajímavých věcí. Pavle, co jsi viděl včera kuriozního? Bylo něco, co jsi zaznamenal?
1: No, mně připadala nejkurioznější věc taková, že se otevřeli ve 16 hodin brány a všichni byli vystylovaní, připravení, protože nevím, jak to máte vy, naši posluchačky, ale když někam jdete, tak se připravujete i několik hodin. Prostě to ladíš, ten outfit, ladíš, jak budeš vypadat, těšíš se na to, chceš to přizpůsobit těm věcem. No a najednou ty lidi přišli, jo, byli vyladěný, bylo to hezky a během 15 minut se tady strhla brouška, všichni na sebe dali pláštěnky a najednou všichni vypadali úplně stejně.
0: No a večer se všichni sešli zase úplně stejně v davu, jo. Ale já jsem tady sbíral nejkurioznější věci, které si lidé nosí na festival celosvětově.
1: Ano.
0: Tak tady je pár z nich. Nejčastější věc, kterou si lidé berou na festival, je nafukovací plameňák.
1: Já jsem myslel nafukovací pana.
0: To jsme taky viděli pár krát.
1: Plameňák, ty jsi tady viděl plameňák?
0: Tady jsem ho neviděl, jo. Například britský festival Glastonbury zakázal selfie tyče už v roce 2014. To byl tehdy hit a zakazovalo se to stejně jako deštníky.
1: Což chápu, protože deštníky jsou tady zakázány taky a když jsme šli po Calvinovi Harrisovi v noci, jsme šli domů, tak tady si je děvčata, pamatuješ, tady se jde, vyjde se z toho hlavního východu, tady takový jako podchod a normálně tam bylo takový keř a tam holky si normálně uschovávali deštníky, když šli sem a já jsem viděl, jak je vytahujou a dokonce někdo this is mine umbrella a i ty nečeši jsou normálně připraveni na to, aby se tady jako připravili a schovali, no.
0: No, často taky se nosí dětské pistolky s vodou, to je na chlazení,
1: ano.
0: Že můžeš, nebo často si do toho dávají třeba i nějaký drink, že
1: bojím
0: se to
1: se,
0: potom stříkají do pusy.
1: Sem by to neprošlo, že jo?
0: A velmi tradiční jsou pánské kostýmy banánů a dinosaurů. Já jsem včera viděl takovej ten kostým, jak máš ufon, víš který?
1: Ano.
0: Že seš ufon a vypadá to, že ufon drží člověka s nožičkama a utíká, jo. Takže takovýhle komický kostým je prostě jakýmkoliv způsobem na sebe upoutat pozornost. A v Maďarsku zase na festivalu tam hlásili přivezení nafukovacího sedacího vlaku. A pozor, tohle se týká i nás. Jeden návštěvník koučeli přitáhl

0: vypne v 16 hodin a my vám přineseme takový malý pohled na to, co lidé na sobě nosí, určitě i na sociální síti, takže sledujte Evropu 2 na Instagramu.
1: Ano, E2.cz Instagram, anebo Evropa 2 Facebook, anebo Evropa 2.cz. Jsme tady pro vás.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gel Wander Bosch 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2. 88.2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: A je po 15. hodině, posloucháte Evropu 2, živě z Beats for Love, Juste, taky Jordan Hatch, Maroon 5, to všechno pro vás máme, Evropa 2. Evropa 2.

Jordan Hatch a 11 minut po 15. hodině pokračují Maroon 5, budou The Weeknd, Youngblood, tak držte mi dál živě z Beats for Love Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 15.21, jsme živě na Beats for Love.
1: Ano, před chviličkou dohrál Youngblood a já musím říct, že to léto nám roku 2026 fantasticky začíná. Tak představ si, Ondro, máme za sebou Rock for People, naprosto fenomenální festival, kde Evropa 2 u toho byla velmi blízko, bylo to skvělý, bylo to prostě perfektní, kdybyste chtěli veškeré informace a různé rozhovory z Rock for People, tak mrkněte se na naše stránky Evropa2.cz nebo na naše sociální sítě, tam je toho mraky. Před chviličkou dohrál Youngblood, Bloodfest, u toho Evropa 2 byla taky jediná zastávka z celého světa. Byla tady u nás v České republice, v Hradce Králové. Bylo to úchvatný a opět záznamy na našich stránkách Evropa2.cz a nebo na našich sociálních sítích. No a teď vysíláme dokonce z festivalu Beats for Love z Ostravy a taky pro vás máme spoustu materiálu. Pokud byste chtěli a nemůžete se letosem dostavit, tak my vám to zaznamenáme. Možná, že vás budeme inspirovat třeba do příštího roku nebo do příštích festivalů, protože festival patří k létu a my jsme rádi, že u toho můžeme být takhle blízko, Ondrovi.
0: No, hlavně někdo si může třeba říkat, no, já ještě jsem pořádně léto nezačal, nebo jo, ještě prostě někam se vydám, ale já bych chtěl jenom upozornit, že vlastně je potřeba to léto začít si užívat co nejdřív, protože nevím, jestli víš, tak už se zkracuje den.
1: Ano. Od 21. června, no, to je jasný.
0: To znamená, že v době, kdy začínají prázdniny, lidi si říkají, tak teď začínáme, tak vlastně už se to vrací zpátky do zimy, to je to zimě depresivně, to bych neměl říkat.
1: Já bych tohleto neříkal, a naopak, teprve léto začíná a spoustu různých akcí, openerů a festivalů je před námi, tak naplánujte si nějaký a uvidíte, protože hnedka to hodí do toho léta úplně jinou dimenzi.
0: Tak 36 minut do otevření brán festivalu Beats for Love, zatím přichází všichni, kteří se tady starají o tu skvělou atmosféru, no a v 16 hodin to vypukne dnes Rehab Marshmallow a těšíme se i na spoustu dalšího, co přinese dnešní den.
1: Tak pohodový čtvrtek a ať se vám daří. To vám přeje vaše Evropa 2.
2: Pavel Sejnar a Ondra Volný. Živě z Beats for Love. Evropa 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Vladivá Evropa 2, 15.38, vysíláme živě z festivalu Beats for Love.
1: Ano, my se teďka budeme zaměřovat na pitný režim, který je na letních festivalech jako velmi důležitý. I pro vás ostatní, kteří nejste na festivalu a třeba nás posloucháte někde v autě, někde na chatě, na prázdninách, v práci nebo kdekoliv, tak i dnes je potřeba dodržovat pitný režim. No a je potřeba dodržovat pitný režim kvalitníma nealkoholickýma tekutinama, nejlépe voda, anebo mírně něco slazeného. Já kolikrát potřebuji trošku cukru do sebe, Ondro, jak ty?
0: No, je pravda, že je potřeba dostat i trošku minerálu.
1: Minerálu, ano.
0: Minerálu, a není to vždycky rovná záležitost, hlavně teda na festivalech. Musím říct, že my s Pájou jsme zažili kluby, které jsme navštěvovali například na Ibize, kde bylo opravdu drahý si pořídit jakýkoliv pití, jenom tak pro představu, když jste si chtěli dát lahvinku vody, opravdu malá lahve vody, půl litrová, tak jste zaplatili klidně 12-15 euro,
1: ano, což je šílený. To je pravda.
0: Což je šílený. Ale my jsme se podívali na ceny piv, to je takový asi, co by mohlo zajímat Čechy,
1: no, pivo, abyste věděli. My máme rádi, jako Češi, máme rádi pivo, samozřejmě my máme nejlepší pivo na světě, zatím si budeme stát. A pivo, nevím jak vy, tak mě zažene vždycky jako žížu.
0: Doplní ty minerály hlavně.
1: A doplní ty minerály, no.
0: Tak pro představu ceny, pokud by vám kdekoliv přišlo, že to pivo je drahý, jo, tak na Coachelle v Kalifornii vyjde malé pivo asi na 350 korun, na to budu přepočítávat, jo.
1: No.
0: Tomorrowland Belgie, pivo okolem 200 korun, to je zajímavý, to je levnější. Glastonbury Anglie, pinta 7 liber, asi 200 korun, jo.
1: Ano.
0: Ultra Miami až 20 dolarů, to je nějaký skoro 5 kilo. Pivko, to je šílený, no. Že? Na festivalu Burning Man v Americe, tam se alkohol neprodává, tam se směňuje. Mm-hmm. Takže když chceš pivo, musíš za to něco nabídnout.
1: No. A co třeba?
0: Cokoliv, jo.
1: Jako,
0: může to být jídlo, pití, můžeš zatancovat.
1: Aha.
0: Jo, směnný obchod.
1: Ano.
0: Nejdražší zaznamenané festivalové pivo bylo 25 dolarů na Luxury VIP v nějakém místě, jo. Ale tady je za lidovku, takže prosím vás, až vám přijde někde, že máme drahý pití, buďte rádi, tady vás v České republice je to pořád za hubičku.
1: Ale i kdyby to bylo za kilo vlastně, jo.
0: No, jasně,
1: tak to je furt nejlevnější ze všech festivalů.
0: A tady teda je výrazně méně. Ještě,
1: no teda. Tak samozřejmě na zdraví a hlavně nezapomínejte, není to o pivu, je to o pitný režimu,
0: ano.
1: Tak hlavně zkuste si říct mezi sebou, kolik jste kvalitních nealkoholických tekutin dneska už vypili. My jsme v cajku.
0: My se snažíme to dodržovat, zatím to jde. No. A my vás budeme doplňovat i kvalitním maximem muziky, když jsme takhle vyjetí na Beats for Love. Bude Eva Farná s Mirajem, Alok, taky Giant Rooks, jsme Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzika. David River. David River. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Pozor, vyplouváme. Vydašte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Vojtě vysílá živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: Sofie 2, k tomu za chvíli ještě Harry Styles, toho stihneme, no a v 16 hodin se otevírají brány Beats for Love a my vysíláme živě přímo z tohohle místa, řekneme vám, co nás dneska čeká, co nás nemine a co skvělého se děje i v zákulisí tohohle největšího festivalu široko daleko. Tak buďte s námi dál, jsme Evropa 2.
1: Evropa 2, vysíláme živě z Beats for Love. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
1: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. Rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: A i po 16. hodině letíte Evropu 2, živě z Beats for Love budou One Republic, také Viz a Shakira. Tak pěkné odpoledne. Evropa 2.

0: gym, ale i ten jídelní by se měl dodržovat. My už jsme tady o tom mluvili. Ať nás posloucháte kdekoliv, ať nás posloucháte v jakékoliv situaci, tak všude, jak už jsme říkali, pitný režim a ten jídelní. Mimochodem, já vždycky říkal, a to mě naučil můj kamarád Ježa, který se věnuje cateringu, který vždycky říká, Cejny, prosím tě, nesmíš někam přijít a nažrat se najednou, protože potom odpadneš, potom se ti bude chtít spát, nebo potom si to prostě neužiješ, může ti být těžko a tak podobně v těchto vedrech, takže je potřeba pomalu, ale furt.
1: 16 hodin 20 minut, jenom připomínám, že Evropa 2 vysílá živě z festivalu Beats for Love, začal den 2, už tu proudí davy a je moc milý, že tu na nás máváte, stavujete se u nás klidně, budeme moc rádi, pokud sem vyrážíte, když se za náma stavíte, jsme tu do 20 hodin.
0: No ale vy můžete nám zamávat klidně, jestli jedete někde autem, D1, D2, nebo jestli jste v západních Čechách, my budeme rádi, když s náma vydržíte a budete to s náma jako držet tu atmosféru, takže pojďme, pokud můžete, teďka jenom lehce, takovej hec, pojďme všichni zamávat, 3, 2, 1, teď!
1: Kdo nás slyší, tak mává. Hele, vidíš, funguje to i tady. Já bych chtěl říct, jak to všichni prožívají. Já ti tady ukážu, co mi tady píše posluchačka Leona. Ta si na to udělala dneska, podívej. Dnes jsem s váma nachystaná, mám občerstvení. Tady nám posílá fotku, jenom byste viděli takový šneky klasický.
0: Je, tak připravila. To bych si dal.
1: A píše, budeme mít i domácí Cuba Libre.
0: Hezky.
1: Ty, a vzali si na to volno, aby nás mohli poslouchat.
0: Ano. No tak to je paráda.
1: No, věřím, že vás je víc takových, pokusíme se vám tu atmosféru zprostředkovat, tak doufám, že vydržíte. Za chvíli Switch Disco, Jonas Brothers, The Silver Spoons, no a dnes samozřejmě velký pohled do zákulisí festivalu Beats for Love.
0: Ano, přislíbil nám účast největší boss celého festivalu, kolem 18. hodiny by měl dorazit a vy se dozvíte něco, co se na festivalu normálně nedozvíte. Těšíme se na to.
2: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
5: To je moje show.
2: Dej taky follow E2.cz.
6: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vždycky to byla moje show.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
9: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
8: Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíny.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
13: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
13: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
12: Více info v restauracích.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
16: Zpátky k muzice.

0: 16.36, posloucháte Evropu 2 živě, z Beats for Love, David přichází do areálu, všechno startuje, dnes nás čekají headlineři Rehab a Marshmallow, na ty se velmi těšíme, po včerejším úžasným zážitku s Calvinem Harrisem. Pokud jste se včera vraceli z festivalu, tak není jediný, co vás mohlo bolet hlava, protože ve většině případech je velkým takovým malým nedostatkem každý účasti na festivalu hučení v uších, jo, to se všechno může dít a může za to samozřejmě hlasitá muzika, která musí být, aby si člověk užil fantasticky každý festival, takže hlasitost na festivalu běžně může být 100 až 105 decibelů, což je hodně, bezpečný limit pro třeba 8 hodin je 85 decibelů, no a každé 3 decibely navíc znamenají poloviční bezpečnou dobu. Je dobrý to řešit špuntama a hodně lidí, pokud se podíváte na festivalu, používá špunty do uší, aby vydržela trošku díl nálož hodně hlasitýho zvuku. Pěnový špunty ty zatlumí kolem 20 až 30 decibelů, ale existují i speciální hudební špunty, které mají v sobě filtry, které nedělají to, že vám zacpou uši, ale dělají to, že vám stlumí hlasitost, kterou slušíte na hlasitost, která potom nepoškozuje váš sluch. Takže zkuste se potom podívat, pokud máte festivaly rádi, ale občas vám z toho hučí v hlavě. Je to známka, že se vám poškozuje sluch a to je vždycky velká škoda. Takže je to lepší zážitek, věřím, že si užijete dneska Two Colors a The Weeknd, k tomu přidám z našeho maxima muziky na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu.
5: Dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.

0: časově něco. Ale jinak my jsme tady spolu, takže my si jednou uděláme oba dva stupy.
1: To nám dává jako agentu.

Yeah.

0: Evropa 2, 16.50, živě z Beats for Love. No, chceme, abyste to měli živě, takže kolikrát vás tady necháváme nahlédnout i do zákulisí našeho vysílání, abyste věděli, co se tady vlastně děje. My tu máme skvělou atmosféru, skvělou náladu, zastavujete se tady u nás, přicházíte si s náma povídat, pozdravit nás a přesně tak by to mělo vypadat a přesně kvůli tomu tady máme studio, ze kterého vysíláme celé 4 dny. Davy proudí návštěvníků, je skvěle vychytaný, samozřejmě přizpůsobení se počasí. Po včerejšku, který střídal neskutečný teploty okolo 38 stupňů, pak obrovský pokles teplot na 20 stupňů Celsia, bouřky, tak dneska je velmi příjemná teplota, ve středu máme příjemných 30, to bych neřekl teda dřív, ale teď je to příjemná teplota po včerejšku 30 stupňů Celsia a opět jezdí kropící vozy, přizpůsobují tu atmosféru počasí, který je dneska neskutečně příjemný. Takže kdekoliv posloucháte Evropu 2, přinášíme vám lehký pohled do zákulisí. Madonna a Sabrina Carpenter to stěnu ještě po celý, po 17. Potom nebude chybět taky Pavel Cejna, který se k nám přidá v našem mobilním studiu tady na Beats for Love. Jsme Evropa 2.
1: Pavel Cejnar a Ondra Volný. Živě z Beats for Love. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Hi, come in.
3: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedii Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá.
2: Well, you could tell me that once in a while.
3: Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém.
2: We also have something we wanted to talk to you about.
3: Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Setem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
2: We feel a very strong connection with you guys. That is so nice. Thank you.
3: Yeah. Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
4: Just to be clear. You, her and me.
2: Yes.
4: Me too.
2: Yes, also you.
3: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

maximum muziky. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Po 17. hodině Pink Kaigo stále vysíláme živě z Beats for Love. Nenechte si to ujít a držte vlnu, ideál jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

Ladí vás Evropa 2, Kygo s Khalidem. To je moje krevní skupina. My vás zdravíme, čtvrtek, 11 minut po 17. hodině z festivalu Beats for Love. Za chviličku vám řekneme jednu exkluzivitu a potom bude následovat další exkluzivita, kterou se normálně nedozvíte. Teď Dua Lipa a za chviličku Fastboy, ten tady byl loni.

0: Hladí vás Evropa 2 Fastboy, ten byl loni tady na festivalu Beats for Love, už to slyšíte za náma, my vás zdravíme ze samotného srdce festivalu, je to rachot, my na to normálně v rádiu nejsme zvyklí, ale tu atmosféru chceme přinášet všude tam, kde se poslouchá Evropa 2.
1: Vy nás slyšíte, ale my se tady navzájem neslyšíme, protože tady už to všechno jede maximálně naplno, přes hodinu už je otevřený areál a nálada skvělá, protože počasí se uklidnilo, je modrá obloha a ideální teplota.
0: Ano, modrá obloha to uklidňuje tady mýho kolegu Ondru, který zhruba za hodinku zažije něco, co normálně ještě nikdy v životě nezažil, viď Ondro?
1: No, takhle.
0: Něco se chystá.
1: No. My se totiž podíváme na to, jak vypadá takový život opravdu velkého světového DJ, který na festival přilétá vrtulníkem.
0: Ano, protože Ondra navštíví vrtulník a on má být nějaký otevřený. Ano. Něco jako znáte z seriálu Mesh.
1: Je to tak, bude to trošku adrenalinový zážitek. Chystáme se obletět celý areál, podívat se na to z hůry, protože jsou tady opravdu tisíce a desetitisíce návštěvníků. Ten areál je neskutečně rozlehlý, má několik stagí a my se na to podíváme krásně ze zhora.
0: No a my o tom mluvíme do rádia proto, že my to budeme všechno natáčet a výsledek, jak to vypadá ze zhora na takovýhle akci, která je tady mezi námi, tak můžete vidět na našich sociálních sítích Instagram e2.cz, Evropa 2, tak se jmenuje Facebook, anebo na našich stránkách Evropa2.cz. Ondro, bojíš se?
1: Ne, ježišmarja, jsem natěšený, já jsem byl zrozen pro lety vrtulníkem, lety soukromým letadlem, balónem, všemi prostředky, já nemám s tím žádný problém.
0: Ondra může do vrtulníku, já vás budu tady informovat o tom všem, co se děje z našeho vysílání, protože živě jedeme až do 20. hodiny. Mimochodem, už za chviličku, pokud vydržíte, mám tady hosta jednoho z týmu festivalu Beats for Love, který vám řekne, co se děje v zákulisí, co se dělo v zákulisí včera, když dorazil jeden z nejžádanějších DJů vůbec celého světa, Calvin Harris.
1: A zjistíte, že to není jenom o jednom člověku, kterého vidíte na stage, ale o obrovské produkci. Valili jsme oči.
0: Ano, myslím, že se dozvíte něco, co o světových DJs jste ještě nikde neslyšeli. Tak buďte s námi, pohodovej čtvrtek, tady je vaše prázdninová a dá se říct i festivalová Evropa 2.

0: Nastav uši hvězda.
1: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím Europol TV.
0: Evropa 2.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Obrovská party, která se line éterem Evropy 2, se jmenuje Beats for Love. My jsme tady od včerejška až do soboty, vždycky mezi 14. a 20. hodinou. No a já tady mám jednoho z týmu právě festivalu Beats for Love, Matyase. Maty, ahoj, já tě zdravím.
1: Čau, Pavlíku.
0: Tak, placáka.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: My to i natáčíme s videem, takže vy to uvidíte na našich sociálních sítích. Tak, Matyase je tady proto, protože my vám potom odkryjeme, on s jedním z našich rezidentních DJů sobotní Dance Extravaganzy má tady svůj set na Beats for Love, ale já jsem slíbil, že naši posluchači se dozvědí něco, co normálně, když přijdou na festival, nevědí. Včera tady hrála jako hlavní hvězda Calvin Harris, který byl úplně fenomenální, a mě by zajímalo, jestli můžeš prozradit něco ze zákulisí, jak to vypadalo, jak vypadá takový příjezd, nebo jestli přijel sám, nebo s manželkou, nebo třeba s milenkou, nebo s někým, jak to vypadalo.
1: No, mě už to zaujalo před festivalem, kdy jsme vlastně připravovali pásky se stage manažerem, s Jirkou Ramíkem, kdy jsme jich připravovali 35, takže jich bylo celkově 35.
0: 35 lidí.
1: Je to jedna z největších delegací, co tady kdy byla. No. A mimo jiné přijeli teda dva turbasy s tou jeho crew, a tři kamiony. Plně naložené tři kamiony.
0: To bylo pitím naložený, nebo?
1: pitím by to mohlo být naložené, a to jsme dovezli my. A co se týče jeho kamionu, tak ty přivezli techniku potřebnou k jeho show.
0: Ano.
1: Mimo jiné tam byly hromada světel, které vlastně tvořily část toho pódia. Všechno, co svítilo, lidi, co ho viděli tu show, tak všechno, co bylo pod ním, pod DJ pultem, tak to si vlastně přivezli.
0: Mě by zajímalo, kdo 35 člená crew, kdo to je jako třída třeba na základní škole nebo někde na střední škole, to byly třeba nějaký digitální tým, který se stará jako a natáčí všechno, nebo jak
1: to bylo?
0: Jsou
1: to zvukaři, osvětlováči, videotechnici, byli to kameramani, on měl i svůj kamerový tým, dovezli si vlastně ze vlastní procesory, vím, že to i s dvižkou nakládali do FHA, což je vlastně kabina nebo buňka před stage, kde je technické zázemí, tak tam museli manitulem nebo zdvižkou nakládat to, jak to bylo těžké. No ale k těm kamionům bych se ještě vrátil, protože Jirka Ramík je známý tím, že musí řešit prekérní situace. Tentokrát zháněl tři řidiče kamionu,
0: ano.
1: Protože tím, jak oni jeli v Polsku nebo přes Polsko, tak se sekli někde ve Vroclavi v koloně, a tím pádem těm původním řidičům vypršel čas, jak oni to mají sledováno.
0: Jo, aby měli pauzu.
1: Takže jsme museli se na tři řidiče kamionu, aby vůbec dojeli, aby se vůbec mohla provést zvuková a technická zkouška, aby to představení vůbec mohlo proběhnout. Takže s každým představením se stane něco zajímavého a něco se musí řešit.
0: No tak to normálně se nedozvíte, chápete to, aby Calvin Harris vystoupil přesně o 11:30, tak tohle všechno se musí dít. Měl tam nějaký holky sebou, nebo to byly samý chlapi, nebo jak to vypadalo? To
1: složení, já jsem tam popravdě moc nebyl, on to měl, ta backstage byla striktně jako omezená ten den, takže ani jsem se tam moc nepohyboval, ale většinou to složení je takové jako 50-50.
0: Ano.
1: Záleží, jak kdo.
0: To vystoupení
1: bylo... Social media většinou holky.
0: To vystoupení bylo fenomenální, kdybyste chtěli nějaký záznamy, mrkněte na naše sociální sítě. Sociální sítě i festivalu Beats for Love, protože ta nálada byla úplně geniální. Prosím tě, Maty, můžeme říct i něco o jiném interpretovi? Já si myslím, že můžeme.
1: Můžeme a ne o jednom, ale určitě nebudeme jmenovat.
0: Ano, nebudeme jmenovat, protože to je cholostilá věc, ale než tak učiníme, pojďme si dát single, který Calvin Harris tady zahrál. Měl obrovský úspěch a několik tisíc lidí tady prostě skandovalo, když se zahrálo tady to.

0: obrovský racho, když jsme tohleto slyšeli včera živě od Calvina Harrise Summer tady na festivalu Beats for Love. Já tady mám Matyho. Maty, já ti přeju hezké odpoledne, ahoj.
1: Ahoj ještě jednou.
0: Tak my jsme se bavili o Calvinovi, s jakým ansáblem včera dorazil jsem do Ostravy, no ale ty si tady malinko nakousnul, nebudeme říkat, co to bylo za interpreta, ale co se tady konkrétně stalo zase ze zákulisí festivalu Beats for Love.
1: No moc větších interpretů není, to bych řekl, určitě. Každopádně i interpreti jsou jenom lidi, i když je to obrovská hvězda, tak je to jenom člověk. A jednou dorazil headliner, který bohužel měl nějakou otravu jídlem, prostě nesnědl úplně dobré mořské plody a dojel jako fakt v dost bídném stavu, když to tak řeknu, zelený, růžový, všemi barvami hrál, takže trvalo jenom, než proběhlo nějaké vyložení z letadla, potom v backstage radši spánek, než nějaké bavení se s novináři. A naštěstí ten spánek pomohl, takže se rozhodl, jako, že vystoupení proběhne. Byť Jirka, který je stage manager, hlavní stage, si dokonce myslel, jak ho viděl, když přijel, že to asi neproběhne.
0: Jo,
1: že tak bídně vypadal. Nakonec se teda na tu stage dostal, ale aby bylo všechno pozichrováno takzvaně, tak se mu představila extra tojtojka pod hlavní stage. Měl připravený nějaký další track, kdyby náhodou si musel odběhnout. Ten naštěstí nemusel přijít, ale bylo všechno. I tyto případy musí ten interpret takzvaně pozichrovat, pohlídat si to a tady, kde vidět ta profesionalita, že ti lidi před tou stage se vůbec neptají na to, jestli mu je blbě, jestli mu umřel pes nebo něco takového. Prostě musí předvést profi výkon a to ti lidi chcou.
0: Bylo nějaký zpoždění nebo začali jste na minutu přesně, protože včera to začínalo přesně všechno na minutu.
1: Nevím, jestli to bylo úplně přesně na minutu, každopádně nebylo tam žádné zpoždění typu jako půl hodina nebo takové.
0: Já to naprosto chápu, protože já vždycky vozím sebou Smektago. Několikrát už jsem do podobné situace přišel. Vám posluchačům přejeme, abyste do žádné podobné situace nepřišli, ba naopak vždycky, abyste byli ready a ono je dobrý jako si to všechno posichrovat. Takže všechno dobře dopadlo jako nějaká pohádka, to je dobře. Maty, já bych ti chtěl poděkovat, že jsi dorazil do našeho festivalového studia tady na festivalu Beats for Love. Mimochodem, ty jsi i jako DJ a ty budeš mít svoje vystoupení v sobotu s naším rezidentním DJem Michaelem C, takže ty si říkáš jako DJ Matias Ozana.
1: Správně.
0: Ano. A Michael C bude společně s tebou hrát. Pojďme pozvat, kdyby někdo nás slyšel a chystal se sem na tu sobotu, kde konkrétně to bude a v kolik hodin.
1: Tak bude to v sobotu 18:00 House Harmony Stage by Europa 2.
0: Ano.
1: Takže takové houseové náměstíčko, nachází se to před Gongem, před U6, takže určitě doporučuji, přijďte všichni, kdo máte rádi skvělý house.
0: Ano, a abyste trošku jako věděli, o kom jsme se před chvíličkou bavili, tak my nic k tomu nebudeme říkat, takže hezký podvečer vám přejeme tady z Ostravy. Maty, děkujeme!

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportál.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, my vás zdravíme z festivalu Beats for Love z Ostravy. Čtvrtek, 2. červenec, máme za 9 minut 17. Ne, pozor, už 18. hodinou. A když si poslechnete za mnou, tady jde obrovský hands up na hlavním pódiu, takže my vám přejeme pohodový den, pohodový podvečer, Teddy Swims a Benson Boone už za chviličku. No a kdybyste nechtěli na festiák, kdybyste nechtěli na tancovačku, ani třeba nikam na véču, tak vás zveme do kina, protože je čtvrtek a do našich kin přicházejí novinky, tady je první z nich.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
3: Z naší strany nebudou.
4: A my s tím nezačneme.
5: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
6: Co mi tu vykládáte? Jste šílený?
5: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
7: On je totiž Turek, co? Sakra.
5: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
8: Jo, jako jogurt. Pardon?
5: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
9: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
5: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
9: Sakra. Kdože?
5: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Za chviličku na Evropě 2 u našeho mikrofonu největší šéf a zakladatel festivalu Beats for Love. Možná se rozvíte něco, co jste ještě nikdy nevěděli. Zůstaňte s námi. Evropa 2.

0: Ladí vás Evropa 2, která se přesunula z pražského studia sem do Ostravy, do samotného srdce festivalu Beats for Love. No a já jsem rád, že v tuhle chvíli u našeho festivalového mikrofonu můžu přivítat samotného zakladatele festivalu a samozřejmě největšího šéfa Kamila Rudolfa. Kamile, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak my jsme samozřejmě rádi, že můžeme být součástí i letos festivalu Beats for Love. Včera se začalo, brány se otevřely v 16 hodin a my jsme to tady komentovali, že najednou během 10 minut, že lidi chodili, připravovali se na to, byli načančaný, holky si to připravují několik týdnů ty outfity a najednou se tady strhla obrovská bouřka. To bylo vlastně takové jako, dá se říct, až jako konec světa. Tak mě by zajímalo, jestli můžeme prozradit nějakou pikantnost, protože vy jste to zvládli úplně celý jako na jedničku.
1: A to mělo být ještě úplně jinak, protože na nás sehnala opravdu hrozná fronta a my jsme vlastně byli připraveni od začátku dne festival evakuovat, anebo alespoň třeba o 2-3 hodiny zpozdit otevření festivalu vůbec. A nakonec se to rozdělilo a šlo to na Slovensko. A to znamená, že přes nás to nešlo, takže jsme se ve 3 hodiny, v 15 hodin jsme se rozhodli teda, že v 16 otevřeme. Mělo to být fajn, jenže nad Ostravou se sformovala úplně nová bouřka. Takže tu jsme samozřejmě nemohli ani predikovat, ale nakonec bylo to dobrý, nebyly kroupy, bylo to bez blesků, ale ty přívalové deště byly hrozné a zase opět vyzdvihuji přednosti tohohle areálu, protože i když tady bylo na ulici 40 cm vody, na hlavní Vítkovické, tak za půl hodiny tady nebylo nic a areál byl naprosto v pořádku, takže tenhle areál je skvělý na dešť.
0: Ano, my tady odsud vysíláme a my jsme koukali tady, máme tady elektriku, jak to stoupalo, všechno dopadlo tak, jak má. My jsme včera viděli tady skvělého Calvina Harrise, který byl jako hlavním tahounem prvního dne. Jak tobě, jako šéfovi, se líbil Calvin Harris?
1: Jo, moc, prostě myslím si, že zahrál to, co přesně od něho lidi chtěli a co od něho očekávali a byla velká fuška ho tady dostat. Musím vyzdvihnout Jirku, kolegu, který se o něj staral, dostal od něho jako 3Ačkové ohodnocení jako stage managera a kluci od Calvina říkali, že jsme světová topka, tak to jako, to samozřejmě strašně potěší.
0: My jsme slyšeli, že s Calvinem přijelo asi 35 lidí, celý tým, jako dva turbusy, s tím nějaký kamion, který přivez různou techniku, která se musela dávat k zvukařům a tak podobně. Jak dlouho se třeba plánuje, že ty můžeš pozvat na festival takovouhle hvězdu formátu, jako je Calvin Harris?
1: Tak od doby, kdy uděláte deal, tak jako pak to teprve začíná, protože pak se začíná dělat advancing, technikové se spojují, posílá jsem jim nákres naší hlavní love stage, která má 70x30 metrů, je tam skoro 1000 metrů čtverečních LED obrazovech a jeho tým zase na to dělá setupy, videa a další věci, takže je to fakt dlouhá práce a jeho tým vlastně přijel už v úterý večer a celou noc programoval efekty světla a podobně, tak aby vystoupení mohlo proběhnout nejlepší a jsme rádi teda, že to proběhlo, že naše stage, ten přívalový déšť ustála a že jsme to zvládli, protože asi ještě 3 hodiny před příjezdem Calvina bylo v jeho backstage asi 30 cm vody. Takže díky ostravským hasičům, díky palkovickým hasičům a díky našemu týmu Side Servisu se nám to podařilo vyřešit.
0: Podle mě Calvin Harris je zvyklý z Ibizy, že si vozí plavky sebou, tak možná, že by si zaplavali.
1: Mimochodem, akorát, že ta kvalita té vody, která tam byla, je trošku jiná než na Ibize.
0: Rozumím tomu. To, co slyšíte za náma, to se děje teďka na hlavním pódiu, protože my jsme přímo naproti hlavního pódia. Nic já tady nepouštím, jenom ten podkres vám dáváme z hlavní stage. Dneska se tady objeví hvězda, která se jmenuje Marshmallow a my si ho teďka zahrajeme, aby jsme naladili naše posluchače na to. Marshmallow, kdo to vymyslel, jak vůbec přicházíš na nápady, koho pozvat na festival Beats for Love?
1: Je to samozřejmě složitý proces, my máme průzkumy našich návštěvníků, na to dáme hodně, to, co naši lidi chcou, protože konec konců pro ně ten festival děláme a ne pro sebe. Pak máme nějakou vlastní dramaturgickou strategii a pak jsou to samozřejmě nějaké obecně velká světová jména, ta top 20, mezi které určitě Marshmallow, Calvin Harris nebo třeba Dimitri Vegas či nejlepší DJka světa Charlotte David, která bude zase v sobotu, určitě patří.
0: Vy jste udělali z festivalu Beats for Love, musím říct, absolutní star, jako má to jméno, úplně zvučný jméno jako Evropa 2 a jsem rád, že Evropa 2 z Beats for Love právě se dala dohromady.
1: A já jsem strašně rád, protože poprvé začala Evropa 2 vysílat na festivalu festivalu na Beats for Love a jsme dokonale propojeni a jsme za to moc rádi.
0: Takže... A my taky jsme rádi. Pojďme si zahrát Marshmallow s Khalidem a za chviličku budeme pokračovat. Vy právě posloucháte rozhovor, exkluzivní rozhovor Kamila, který je hlavní šéfem a zakladatelem festivalu Beats for Love. Teď, jak jsem slíbil, Marshmallow, za chviličku jsme zpátky.

0: Ladí vás Evropa 2, 18 minut po 18. hodině a teďka tady máme trošku klidu, protože hlavní stage teďka čeká na další hvězdu. Všechno se předrátovává, přepojuje a já tady mám u mikrofonu Kamila Rudolfa, šéfa festivalu Beats for Love. Kamile, ještě jednou hezký podvečer i tobě, ahoj.
1: Hezký podvečer.
0: Tak, my jsme se... Tak, teď už to máme zapnutý.
1: Takže hezký podvečer ještě jednou.
0: Teď už to slyšíme.
1: A podruhé mi to šlo líp, takže to bylo fajn.
0: Perfektní. Tak my vysíláme, vidíte to, máme tady jakový polní podmínky, ale já jsem za to rád, že jsme zase trošku jako jinak než normálně klasicky ve studiu. Tak, Kamile, dneska čekáme další hvězdy, zítra další hvězdy, 4 dny festivalu. Mě by zajímalo, jak dlouho trvá příprava takovýhle obrovský akce, které se účastní jako opravdu tisíce, dá se říct 10 000 lidí.
1: Minimálně celý rok. Je to samozřejmě i díl, protože booking probíhá napříč více lety, ale minimálně celý rok na tom usilovně tým maká, náš tým vlastně asi nějakých 25 lidí, kteří u nás pracují nastálo, plus dalších třeba 15-20 externistů a samozřejmě na festivalu samotném pak pracuje více než 5 000 lidí, takže je to i více než v nějaké fabrice třeba.
0: Já vždycky pozoruju, protože my vysíláme o 14 hodin, brány festivalu se otvírají v 16 hodin a vidím to mraveniště, kolik lidí se stará o celý ten dav, aby všechno proběhlo v pořádku. Prosím tě, co je úplně nejtěžší na tom dát dohromady tady ten festival? Co je nejsložitější podle tebe?
1: Je toho fakt v každé oblasti strašná celá řada. Já vlastně u mě končí ty problémy, takže já mám pocit, že jenom řeším problémy, ale určitě pozvat, dostat tady dobré hvězdy, domluvit se samozřejmě nějaká věci, jako jakási náročnost ze strany vlády a vůbec nějaké administrativy je taky pořád rostoucí, to mě štve třeba na tom hodně, ale asi kdybych měl bych vypíchnout jako jednu věc, tak je to asi dát dohromady ten tým právě těch 5 000 lidí, kteří se nikdy předtím kolikrát neviděli, neznají prostě, tak jako zmanéžovat tenhle tým je asi nejtěžší.
0: Já si myslím, že to chce pevný nervy. Tak Kamile, co by si popřál všem, kteří nás právě teď slyší, ještě nikdy třeba nenavštívili festival Beats for Love, my ladíme tu atmosféru, posíláme to tam do všech krajů Čech, Moravy a Slezska. Proč podle tebe by měli třeba příští rok se rozhodnout a navštívit takovýhle festival?
1: Jezdí k nám lidé, kteří neposlouchají přímo elektronickou hudbu nebo pop a právě za tou úžasnou elektrizující atmosférou na 18 stagech, které se vzájemně překrývají, vystoupí u nás během těch 4 dnů více než 550 interpretů doslova z celého světa. Máme 180 headlinerů a ta atmosféra toho festivalu je opravdu úžasná a elektrizující. Máme strašně fajn lidi. Máme tady, jak mi včera potvrdili někteří kolegové z jiných festivalů, nejkrásnější holky ze všech festivalů v Evropě, kde zatím byli.
0: Já čumím.
1: A prostě přijďte, musíte to zažít, přijďte a prožijte ty nejlepší 4 dny v roce.
0: Kamile, moc krát děkujeme, protože já druhý rok po sobě tím, že vysílám právě z festivalu Beats for Love, prožívám opravdu fantastický taneční 4 dny v roce, protože přesně. Podle mě v České republice nikde na žádný akci nic podobného zažít
1: určitě ne.
0: Nejde.
1: A na čtvrtek, pátek, sobotu ještě máme nějaké jednodenní vstupenky, takže klidně přijďte a zažijte to.
0: Výborně.
1: Počasí má být ideální festivalové už teďku.
0: Kamile,
1: 25 stupňů celou dobu.
0: Úplně nejideálnější. Kdyby bylo vedro, špatně, kdyby bylo zima, taky špatně. Přesně. Tak moc krát děkujeme, držíme palce, aby všechno probíhalo hladce a jsme rádi, že i letos jsme součástí festivalu Beats for Love.
1: A já jsem taky za to rád.
0: Tak, Kamile, a DJ Calvin Harris včera končil tady tou písničkou, kdy lítali ohňostroje. Pojďme si to trošku jako připomenout a vám chceme naladit tu atmosféru, že Calvin Harris udělal poctu Avicimu, který bohužel už není mezi námi.
1: To bylo úžasné.
0: Kamile, děkujeme,
1: díky
0: ahoj.
1: Moc. Díky, ahoj. Užijte si festiák. Super, pěkné to bylo.
0: Děkuju moc.
1: Takže taky moc. Jako akurát,
0: a v sobotu uděláme, čau. V sobotu dělá ti zase rafíšu a v sobotu bychom udělali nějaké zhodnocení a taky.
1: Jo.
0: Kdyby cokoliv potřeboval nebo vyhlásit, super. Nebo to, máme na sebe spojení, tak
1: jasné. Jasné, díky, čau.
0: Děkuju, ahoj, čau.

0: Seinár a Ondra Vodný. Živě z Beats for Love. Evropa 2. Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Každý den. Takže i dnes sypeme na Evropa2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
6: Hele, milej divo, na s tím chodí 14 dní a...

0: Vy.
1: Denně čerstvé v sekci pořady a záznamy na Evropa2.cz. To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru. Exkluzivní fotky a videa ze zákulisí vysílání Evropy 2. Unikátní příspěvky ze života moderátorů. Drby, forky, novinky a to nejlepší z našeho éteru. 250 000 z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2.cz. Držíme ti flek i na Instagramu. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2.

už tuhle sobotu večer. Rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

say you know it, when you know it, and I know it.

0: Jsme pohodové, jsme rádi, že nás posloucháte. Ten zvuk, co slyšíte za mnou, to je hlavní zvuk. A jak už jsme říkali několikrát, od včerejšího se stěhovali a vždycky mezi 14. bavíme přijme tu atmosféru. Kudkoliv a dělá. Dobrou muziku, nebo zůstaňte s námi s Evropou 2, protože my vám to náladu, tady je vaše Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

v éteru Evropy 2, hezký čtvrtek vám přejeme, za 10 minut je tady 19. hodina a my až do 20. hodiny vám zprostředkováváme atmosféru festivalu Beats for Love už po druhé. Loni jsme tady byli, letos jsme tady a jsme tady až do soboty. Mimochodem musíme se věnovat taky oslavenkyním, dneska slaví svátek Patricie, my bychom málem na tyto holky a děvčata a dámy zapomněli, takže pro Patricie následující písnička. Mimochodem, před chvíličkou na hlavní stage, pokud jste si naladili až teď Evropu 2, hráli Italové a Italové tady hráli doslova diskotéku. Já jsem byl fascinovaný, jaký hity třeba z 90. nebo i 80. let jsme tady slyšeli. A pozor, mimo jiné, tady v jejich setu zahrála i tady ta písnička. Takže pro Patricie a pro vás ostatní, pro dobrou náladu. Don Omar, Lucenzo, Danza Guduro na Evropě 2.

Poslední dnešní hodina z festivalu Beats for Love živě začíná právě teď, od byla 19. hodina. Pohodový čtvrtek s Evropou 2 vám přejeme.

Hladí vás Evropa 2, 2. červenec, máme 6 minut po 19. hodině a teď si dáme Anika Iris, to se neodmítá. Za chviličku Alvaro Soler, tady je vaše letní festivalová Evropa 2.

Ladí vás Evropa 2, čtvrtek, 13 minut po 19. hodině. To, co slyšíte za mnou, je festival Beats for Love, vlastně jeho atmosféra, hlavní pódium, který jede na plný pecky. No a jak už jsme říkali nespočetněkrát dneska, čekáme takový hvězdy, jako jsou Marshmallow anebo Rehab. A Rehab podle mě dneska možná zahraje i písničku, kterou dali dohromady a zremixovali Bonnie M a jmenuje se Sunny. Tak pojďme si naladit atmosféru. Prosluněná atmosféra všude tam, kde se poslouchá Evropa 2. Živě až do soboty mezi 14. a 20. hodinou z Ostravy a z Beats for Love.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Fantastická atmosféra všude tam, kde se poslouchá Evropa 2. Lehce po půl osmé vám přejeme hezký čtvrteční podvečer. Ten hluk, který slyšíte za mnou, se line z festivalu Beats for Love a z hlavního pódia, kde vystupuje další hvězda. No a my vás ladíme na to, abyste zašli na nějaký festival, protože nevím jak vy, ale já osobně bez festivalu a bez jednoho festivalu, ať je to jakýkoliv, léto si nedokážu představit. Open Air festival, myslím. No a abychom vás nalákali, tak třeba tady v sobotu jako hlavní hvězda na pódiu zahraje Alesso. Alessa znáte z éteru Evropy 2, Alesso, Tough Love a Heroes. To je písnička, kterou bychom si měli zahrát právě teď. Takže všude tam, kde se poslouchá Evropa 2, hezký večer, podvečer, dejte si nějaký dobrý drink, i večer se musí doplňovat pitný režim a zůstaňte i dál s námi, protože ještě 25 minut živě z Ostravy se na vás všichni, co posloucháte, těšíme. A tohle už je slíbený Alesso. Alesso a hlavní hvězda sobotního večera tady na Beats for Love.

živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

Pohodovej večer vám přejeme, čtvrtek, 2. červenec, za chviličku 20. hodina, no a jelikož je čtvrtek, zítra máme pátek. Pátek je pro všechny, kteří poslouchají Evropu 2, vždycky nejlepší, protože máme před víkendem, který nevypadá ať podle počasí nebo podle čehokoliv jiného vůbec špatně. Tak já bych chtěl říct, abyste si užili dnešní čtvrteční podvečer, ať grillujete, ať se díváte třeba na televizi, teďka už můžete, protože my končíme, nebo takhle, Evropa 2 pokračuje dál a je pro vás 24 hodin denně. Ale ať už děláte cokoliv, přejeme vám, ať si to užijete, ať vám chutná, ať třeba cestujete v pohodě, šťastnou cestu vám přejeme a budeme rádi, když i zítra budete vstávat s Evropou 2, budete dopoledne s Evropou 2, anebo odpoledne mezi 14. a samozřejmě i 20. hodinou budete s Evropou 2. Mám tady Harryho Stylese, kterýho vám chci pustit úplně nakonec. Ještě jednou hezký čtvrtek, za 10 minut 20. hodina a zítra zase z Ostravy z festivalu Beats for Love se ozveme úderem 14. hodiny. Užijte si ještě jednou večer, Patrici jim všechno nejlepší a třeba tady ta písnička pro ně a pro vás ostatní. Tak zítra, ahoj!

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Zpátky k muzice.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
1: Jo, já miluju víkendy na Evropě 2.
0: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
1: Díky moc, ahoj.
0: Jsme

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.

David River. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.

for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilogramu... Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, víš? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.